Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.

Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc, nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes. Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu

Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes. Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu

0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.

0: Hit Rádio Zlín.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt @ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.

0: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Česká televize by mohla příští rok hospodařit s rozpočtem nižším o 350 milionů korun. Důvodem je chystaná změna financování a očekávaný pokles peněz ze státního rozpočtu. Letos ČT hospodaří s částkou 8,5 miliardy korun. Na jednání Rady České televize to uvedl generální ředitel Hynek Chudárek. Ničivé povodně na hranici Nepálu a Tibetu mají už nejméně 160 obětí. V obou zemích pokračují rozsáhlé záchranné akce a pátrání po stovkách pohřešovaných. Katastrofu zřejmě způsobilo odtržení části ledovce, která se následně zřítila do údolí. Mezi pohřešovanými jsou i stovky zahraničních turistů. Fotbalisté pražské Slávie se dnes dozvědí soupeře pro hlavní část Ligy mistrů. Losování začne v Monaku v 18 hodin a českému šampionovi přidělí 8 soupeřů. Slávia je v nejslabším čtvrtém koši, z každého ze 4 košů dostane 2 protivníky. 4 zápasy odehraje doma a další 4 venku. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Ve Zlíně je dnes a zítra uzavřená silnice podél Baťovy nemocnice. Neprůjezdný je 150-metrový úsek od křižovatky u hlavního vjezdu až po bývalý nemocniční bufet. K urgentnímu příjmu i parkovacímu domu se tak dostaneme jenom z druhé strany od příluk. Silnice už byla v havarijním stavu a opravu potřebovala. Jde ale jenom o dočasné řešení. Za 2 roky chce totiž zlínská radnice Havlíčkovo nábřeží úplně přestavět. Na východě Moravy je před námi krásný letní den, po většinu času má být slunečno, jenom sem tam chvílemi oblačno a odpolední maxima se dostanou na 25 až 28 stupňů. Zítra už má být přes 30.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
5: Minuta po šesté, my vám přejeme krásné ráno, Michal Knejp, David Jošt.
6: Ahoj.
5: Ahoj, Davide, dnes naposledy.
6: Přitom já jsem si začal zvykat na to, že jsme tady jenom dva.
5: Zítra budeme mít útrum, zítra přijde ženský element a máme takzvaně poptáka.
6: Na rovinu, já se těším.
5: Já taky, taky. Jasmin mi chybí, tak zítra tady jsme kompletní. Dneska teda ještě ve dvou, ale víme, že tady nejsme sami, my víme, že nás slyšíte, že tam jste, tak za to jsme moc rádi. A posíláme parádní muziku na start čtvrteční snídaně The Weeknd. Hezké ráno.
1: Hit Radio Zlín.

0: Dáváte si čtvrteční hit rádio a snídaní šampionů, krásné ránko. Doba, kdy bylo v 10 večer ještě vidět na grilovačku, tak ta je už definitivně pryč. Máme tady zprávu, kterou jste asi nikdo slyšet po ránu nechtěl, ale prodáváme, jak jsme v kalendáři nakoupili. Tento týden oficiálně končí dlouhé letní večery. Od neděle bude totiž zapadat slunce před 20. hodinou a každý den ztratíme 3 až 4 minuty světla.
1: Strašný.
0: Mně se to nelíbí teda.
1: Já jsem si říkal, jestli tu zprávu vůbec pustit takhle ráno ven. Jestli si ji neschovat třeba pro moderátory na odpoledne.
0: Já si myslím, že je dobrý, že to máme za sebou teďka už.
1: Uf.
0: Tak pojďme si tenhle víkend, co nás čeká, užít, protože další světlo po 8. večer uvidíme až v květnu. To jsem vlastně taky nemusel říkat.
1: Ale prosím tě, pojďme už od toho.
0: Já nechci. Pojďme na muziku Beberexa, Faithless, New Religion. Tohle nám po ránu zvedne náladu. Tak hezké ráno, šampioni, z Hit Rádia.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno, 6:45 One Republic a Hit Radio. Dnes a zítra se nám vrátí léto, co jsme tak tady koukali s Davidem, ale mají prý přijít nějaký bouřky zpátka na sobotu. Meteorologi mluví dokonce o možnosti tornád, což je jako zajímavý jev, pojďme si říct, ale když ho nemáš na zahradě.
1: Neskutečný je, jak se ty zprávy proměňují. Já vzhledem k té svatbě sobotní, samozřejmě meteorologické předpovědi sledu hodně pečlivě ten týden.
0: Ano.
1: A od pondělí už se změnily třikrát, takže já vlastně nevím, čemu věřit.
0: Já si myslím, že ty se uklidňuješ tím, aby to počasí nebylo takový, co meteorologové hlásí. Si představ, že ti na tu svatbu dorazí kroupy, jak byly teďka nedávno v Polsku, viděl jsem to, ale to byly kroupy jak terisák, jo, japir dole, to bylo obrovský, jo. Tak máte vlastně vůbec na to vaši svatbu mokrou variantu a i vy, kdo nás posloucháte, protože určitě chystáte veselku ať zítra nebo v sobotu, tak jestli myslíte o mokré variantě?
1: No tak nějaká varianta tam je, ale jasně, zatím se spíš modlíme, než připravujeme.
0: No a dobře, to ti přeju, a kdyby náhodou, jo, vás tam bude kolik, 90 na té svatbě, je tam nějaká možnost vzít se jako uvnitř?
1: Jo, je tam nějaký přístřešek, ale říkám znovu, aby se to nepřivolal. Vůbec s tou mokrou variantou nepočítáme, určitě bude hezky.
0: Hele, myslet, Davide, myslet pozitivně, tak doufáme, že i vy, kdo chystáte svatbu na tenhle víkend, že počasí na vás bude hodný, to vám moc přejeme. No a budeme rádi, když s námi zůstanete za malou chvíli. Neil Diamond, Two Friends, taky aktuální doprava, ať víte, jak to ve čtvrtek ráno frčí.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
1: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelný. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
2: Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať vám neuletí!
4: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
6: firma na zážitky
4: CZ.
7: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
8: Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci broskve volné, kilo za 32,90 a zmrzlina Rios 200 ml za 9,90. Penny.
9: Hit Radio.

0: lepší dopravní servis a David Račák.
1: Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z Moravy a Slezska hlásíte překážku v provozu. Na dálnici D1 na 330. kilometru směrem od Olomouce na Ostravu stojí u Krajnice nepojízdné nákladní auto.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Hit Radio Zlín.

0: Vede, musím říct, že poslouchat tady ty zamilovaný songy, takhle, když tady jsme dva chlapy ve studiu, je to trochu divný.
1: Ještě zrovna smítá.
0: Ellie Goulding, Love Be Like You Do na Hit Radio 6.28. Hezké ráno, David má ranní update.
2: Ranní update.
1: Houbařská sezona se pomalu blíží ke svému vrcholu. Nejvíce hub obvykle roste zhruba týden až 10 dní po vydatných deštích. S hledáním vhodného místa může pomoct i pravidelně aktualizovaná houbařská mapa meteorologů. Americká moderátorka během ranní show usnula přímo v živém vysílání. Matka dvou malých dětí měla za sebou jen pár hodin spánku a na chvíli ji přemohla únava. Místo kritiky se ale dočkala hlavně podpory od diváků i svého zaměstnavatele. Návrat z dovolené může být pro psychiku pořádná rána. Takzvanou podovolenkovou depresi v různých podobách zažívá většina lidí. Čím delší a povedenější dovolená byla, tím těžší může být návrat do každodenního režimu.
0: To podepisuju, s tím souhlasím. Stalo se ti to někdy, Dave?
1: Pokaždý, když někam vyrážím.
0: Pokaždý. A může to být jenom na chviličku. My jsme se byli teďka v Rakousku, vrátili jsme se po třech dnech a říkám si au. Ale ono taky za mě záleží asi, kam se vracíš, jo? Když jedeš na dovolenou na Bahamy a pak se máš vrátit do, nevím, třeba do Bruntálu, tak to bolí. Ale když bydlíš na Havaji a letíš třeba na dovču do Prahy a pak se máš vrátit zpátky na Havaj, víš, cítíš to v tom, jo?
1: Já myslím, kdybys bydla na Havaji a letěl do Bruntálu na dovolenou, takových asi moc nebude.

0: Sheeran. 6.35, tohle je Hit Radio, dobré ráno. Pokud máte pocit, že vás vaše děti vycucávají z energie a tak trochu s nima nezvládáte logistiku, což já mám občas s jedním dítětem, mám pro vás uklidnění. Proti jisté paní Vasiljevové jsme vlastně všichni naprostí amatéři. Ta totiž zvládla porodit a schválně, kolik byste řekli, je to rekordbanka, zatím se víc dětí na světě nikomu nenarodilo. Tak kolik si myslíte, že je ten absolutní rekord?
1: Tak já se budu držet při zemi a řeknu 25.
0: 25. Nechám tipovat ještě vás, kdo jste u rádia. Je to mnohem víc, mnohem víc. Je to více jak 30, 40, 50, 60. 69 dětí.
1: Pane bože.
0: Strávila 18 let života těhotná, je to teda příběh z 18. století. Zvládla 27 porodů, narodilo se jí 69 dětí a jenom nějaký detaily k tomu, jo. 16 párů dvojčat, 7 trojčat a 4 čtyřčata. A teď mluv, Davide.
1: Teď to živ.
0: To spíš. Je neskutečný, to je neskutečný. My tady dneska řešíme, jestli se nám do kufru auta vejde jeden kočárek. Ne. Oni tenkrát, já nevím, tak autobus asi nebyl, ale víš, jako, jak to museli řešit prostě, nebo třeba ranní boj o kadibudku, jo.
1: To se si mohli založit vlastní školku a školu potom.
0: To je víš, fakt. A nebo ten nákupní seznam, když šli nakoupit tenkrát, tak to muselo vypadat, jo. Ale koupíme 50 bochníků chleba, 2 sudy mlíka, to je neskutečný.
1: Takže... Jsou to kapesný taky.
0: Takže absolutní rekord, 69 dětí, které porodila jedna žena. To je zázrak. Pojďme na další hity, Lady Gaga, Abracadabra, za malou chvíli taky David Guetta, tedy Swims, Gone Gone Gone, no a zvládneme i aktuální dopravu, hezké ráno.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry, to je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
4: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
5: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Bydlení Sazovice. Blízko Zlína a přitom v klidu. V Sazovicích připravujeme 4 rodinné domy s vlastní zahradou, úspornými technologiemi a dokončením na klíč. Váš nový domov najdete na bydleni-sazovice.cz.
10: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
11: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi setu 4 pytlů.
12: Unihobby.
11: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
13: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
14: Řešení je úvěr od Acema.
13: Ale já potřebuju půjčit hodně.
14: Řešení je Acema.
13: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
14: Řešení je Acema.
13: A co když potřebuju 20 milionů?
14: Řešení je Acema.
13: A 30?
14: Acema.
13: A 40?
14: Acema.
13: A 50?
14: Acema. Jde to i bez banky.
13: Hele, nezaseko ses?
14: Ne.
15: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. A Albert. Dle srovnání k 19.8.
2: Hit Radio.

0: nejlepší dopravní servis a David Račák.
1: Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. Z Moravy a Slezska pozor na překážku na Kroměřížsku od Střížovic směrem od Kvasic odklízí hasiči vyteklou naftu z vozovky. Projíždějte tudy opatrně.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit

0: minut ze čtvrtečního rána. David Guetta, tedy svým Stonsen Eye, s vámi Hit Radio, taky Michal a David. Hezký ránečku vám přejeme. Čekali jsme, že to přijde brzo, ale že to přijde takhle brzo, tak to asi úplně ne. Venku pořád léto, ale v Číně, městě pohádek, chystají Vánoce.
1: Aha.
0: Po internetu běhá fotka z místního obchodu, kde už koncem srpna vybalili regály s vánoční výzdobou. A já si říkám, jestli to není nějako brzo. Takhle, koncem srpna. Mě by zajímalo, kde je podle vás taková ta psychologická hranice, před kterou by měl být prodej vánočních věcí trestný.
1: Začátek prosince.
0: Začátek prosince. Hmm. My také vlastně hrajeme, pokud se nepletu, vánoční songy na začátku prosince, takže my to tak nějak dodržujeme, jo. I když jako víme, jak ty teploty, jak to vypadá to u nás v České republice, že většinou na začátku prosince je třeba 25 ještě, tak to je takový divný. Ale... Tak ono možná, hele, ta doba se tak posouvá, že ještě 2-3 roky a budeme v červenci zdobit živou vidli na zahradě vedle grilu. No tak zdravíme do Jičína, to je opravdu město pohádek teda.
1: Takže... A co ty, už máš nakoupeno na letošní Vánoce?
0: To je otázka, kterou absolutně nesnáším. Ale když jsme u těch Vánoc teda, takže bychom si...
1: Myslíš?
0: Že bychom si... No ani omylem. Pojďme na něco letního, tohle vás pobaví. Enrique Iglesias, Duel El Corazón, 6 hodin 50 minut. Dobré ráno, šampioni.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
1: Já nový plot mám.
2: Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
3: Na tři to. V Unihobby bílý malířský nátěr Bela 15 kg plus 15 kg gratis jen za 499 korun. Opakuji, 30 kilo za necelé 5 kilo.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům.
5: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
6: Pak hrnky, flešky, kufříky,
5: vyměním za kuponky.
6: Škola volá!
7: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
8: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
0: On air.
9: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: 7:00 krátké zprávy a David Jošt. Podpora v nezaměstnanosti se příští rok nejspíš výrazně sníží. Ministerstvo práce chce zrušit část reformy minulé vlády, která podporu v prvních měsících zvýšila. Někteří nezaměstnaní by tak mohli dostávat o tisíce korun méně. Opozice se změnou nesouhlasí a varuje, že poškodí stát i lidi bez práce. Meta zaplatí až 370 miliard korun kvůli sporu o závislosti dětí na sociálních sítích. Americké státy firmu obvinili, že Facebook a Instagram záměrně navrhla tak, aby u dětí vyvolávaly závislost. Firma měla také neoprávněně využívat osobní údaje dětí a zatajovat negativní dopady svých sítí. Součástí dohody budou významné změny v používání sociálních sítí mladistvými. Čeští chmelaři letos očekávají až o čtvrtinu nižší úrodu oproti dlouhodobému průměru. Chmel má mít navíc nižší obsah látek, které určují jeho kvalitu. Za slabší úrodou stojí především dlouhodobé sucho a vysoké teploty. Zavlažování má přitom k dispozici jen zhruba čtvrtina českých chmelnic. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: Ve Zlínském kraji budeme mít další unikátní budovu. Vyroste tady největší energeticky pasivní dřevostavba v Česku. Jde o kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm. Stavba se právě rozbíhá a hotová bude koncem příštího roku. Pro Rožnov jde o největší investici za poslední léta a taky trochu problematický projekt. Stavba poprvé začala už před 4 lety. Tehdy ale zastavili neschody s původní stavební firmou. Čtvrtek bude na východě Moravy povedený, užijeme si hodně slunce a odpolední maxima 25 až 28 stupňů. Zítra už se přehoupneme přes 30, na víkend to ale zase o trochu spadne.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách.
12: Hit Radio. Snídaně
13: šampionů. Čauky mňauky, hezký ráno, 7:02, s vámi Michal Knip a David Jošt.
10: Já teda zvolím konzervativnější variantu, ahoj, dobré ráno.
13: Ahoj, dobré ráno. Ty jsi se bavil o závislosti na sociálních sítích, respektive o soudním procesu Mety, tak to probereme za chvíli, tady ty závislosti. No a v téhle hodině budete taky soutěžit o voucher na kvalitní krmiva pro vaše čtyřnohý chlupáče, to jsou rozhodně skvělý důvody, proč s námi být i po 7, no a neméně důležitý jsou hity Taylor Swift a Chinasky. Víno. Hezké ráno.
0: Hit Radio.

0: 10 minut po 7, Hit Radio v uších, tohle je Taylor Swift, dobré ráno. Představte si, že by stát zavelel a všem pod 18 let by natvrdo vypnul sociální sítě po 2 hodinách denně a v noci, že by se nedali používat vůbec.
1: Já jsem pro.
0: Taky, v Americe se k tomu schyluje právě po soudním sporu se společností Meta, ta má pod sebou mimo jiné Facebook, Instagram, WhatsApp a nějaký další sociální sítě. A jak říká David, já bych to plošně zrušil a třeba by se lidi začali bavit normálně mezi sebou, jo, že by se spoustu věcí změnilo. Vy sdílíte něco na sociálních sítích, nebo jste závislá? Jsi si závislá, Davide?
1: Já ne. Já to taky popravdě odinstaloval kdysi z mobilu a člověk, když to nemá při ruce, tak na to prostě neleze.
0: Já to mám úplně stejně, já nevím, jak to nazvat, ale já z toho asi vyrozdele. Co je komu do toho, co zrovna jim, nebo jde zrovna sem na dovče, že jo?
1: Souhlas.
0: Jo, je teda pravda, že nedávno jsem po strašně dlouhý době přidal na Instač nějakou fotku, jinak já teda osobně mám velice rád svoje soukromí, ty to máš taky tak. Tak by nás zajímalo, co vy a sociální sítě, kolik na nich trávíte času?
1: A co na nich sdílíte taky možná?
0: Co na nich sdílíte, nebo co na nich nikdy nezdílíte, jo? Tak rozpětí, kolik času na nich trávíte, je 0 až 24 hodin denně, tak to nás zajímá, jsme moc zvědaví. A jestli třeba nějak bojujete se závislostí, David říkal, že to z telefonu odinstaloval, taky to v telefonu nemám, ono když to člověk nemá, tak mu ten prst tam na to jako nenajede, že jo? Tak nám dejte vědět, zajímá nás to, 777-937-777, máme WhatsApp, můžete nám to poslat jako hlasovku, nebo nám to pošlete klasicky jako zprávu. Teď Edward Maja, Vika Džigulína, Stereolab, 7.11, Hit Radio, krásné čtvrteční ráno.

0: Beginin, tohle je Hit Radio, 8:45, krásné ránko. Připomeneme, co jsme řešili pro vás, kdo jste se přidal až teď. V Americe se po soudním procesu se společností Meta pravděpodobně zavede, že pro lidi pod 18 let budou sociální sítě maximálně 2 hodiny denně a v noci vůbec.
1: Já ještě dodám takový malý detail, Meta musí zaplatit pokutu asi 370 miliard korun.
0: No, to jsou drobný. Tak ptali jsme se vás, jestli sdílíte vůbec něco na sociální sítě, případně jak bojujete se závislostí, a my jsme tady spustili doslova lavinu tady tím dotazem. Píše třeba Standa, zdravím do rádia, tak já jsem s tímhle úplně v pohodě. Nemám žádnou sociální síť, tedy krom WhatsAppu, a musím říct, že to mám o dost lehčí než moje okolí, které neustále řeší témata, co se socek týká, kdo s kým, kde, kam, a to není nic

0: mě, díky za ranní show a mějte fajn den, Standa. Souhlasím.
1: Dobře ty, Stando.
0: Další zpráva, ahojky, tady Kamča. Dřív jsem na Facebooku trávila hodně času a dávala tam snad vše, ale teď poslední dva roky tam nedávám vůbec nic. Taky bych byla ráda, aby to dětem zakázali. Hezký den.
1: To je pravda, že já jsem taky kdysi přidával dost a člověk má potom takový nutkání, kdekoliv je nebo cokoliv dělá, že o tom jako má povinnost prostě informovat ostatní, což je dost nepříjemné.
0: Prd tam přidat. Další zpráva, ránko týme, já jsem jen na Facebooku a na mailu v práci, na počítači, v telefonu nemám nic. Ten mám na volání, zprávy a budík, o víkendu jsem doma na počítači online minimálně, chci mít klid, sdílím, když už tak to, co uvařím, upeču, anebo když narazím na dobrý vtip. David z Brna, 38 let, tady to máme i s věkem. Pojďme ještě na další zprávy. Ahoj, mám popravdě úplně opačný problém. Sociální sítě jsem nikdy neměla a nechtěla, ale nakonec mě svět donutil založit si profily na jiné jméno, abych vůbec mohla vykonávat svoji práci a účastnit se akcí, které pro ně potřebuji.
1: Zajímavý.
0: Zajímavý. A taky další zpráva od Pepy. Ahoj, nemám Instagram ani Facebook, pouze WhatsApp kvůli komunikaci s dětmi. Za mě jsou to jen chlubítka a žrouti času. Zdraví Pepa. PS, a když ti přijde návštěva na kafe a místo povídání s tebou matlá placku v ruce, no to by mě mohlo. Tak máme tady taky několik hlasovek, tak pouštím tu od Davida.
2: Čauky, mělky, hit radio. Já, abych řekl pravdu, jsem byl na sockách hodně závislej a hodně jsem na ně postoval a trávil na nich fakt jako hromadu času denně, a pak když jsem jednou viděl na iPhoneu, že vlastně můj screen time byl nějakých 8-9 hodin průměr za týden, tak jsem si řekl, že tady asi jako je strop, a sockách jsem si smazal, odinstaloval a od té doby je mi úplně skvěle, protože se člověk neporovnává a nemá potřebu vidět, kdo se jak má, a ani s někým sdílet, jak se mám já, takže za mě můžu jenom doporučit minimálně aspoň si dát občas třeba detox od těch blbých socek, není to vůbec na škodu. Díky, mějte se, čus, Dave.
1: Taky díky, Dave.
0: Souhlasím, Dave. A máme tady taky super hlasovku od Lucky.
3: Čau, kluci. Já, ačkoliv jsem mladá, tak ani netrávím tolik času na sociálních sítích. A je to od té doby, co jsem si teda odinstalovala z mobilu Instagram. Sice ho pořád mám, ale prostě je odinstalovaný. A já jsem dřív taky takhle hodně sdílela, co jim, kde jsem a tak dále. A pak jednoho dne jsem se zastavila a vlastně jsem si řekla, tyjo, a proč to tam dávám? No, a zjistila jsem, že na to nemám odpověď. A že to tam dávám jenom proto, že to tam dávají ostatní. Takže minimum času na sociálních sítích a za mě je to takhle nejlepší.
0: Přesně, ta otázka, a proč bych to tam cpal, mně to přijde vlastně, kdybych to porovnal, nevím, kouření, tenkrát, když si dávno kouření bylo asi teda jako cool, a vlastně dneska to do nekouří tak je cool, tak vlastně mi přijde, že ta lavina, kterou strhly sociální sítě, tak vlastně je to úplně to stejný, a teďka, kdo nemá socky, nebo kdo tam necpe každý prd, tak je prostě cool. Tak vy do sociální sítě taky nejedete, nám je krásně, co? A vy ostatní, kdo jste trošku závisláci, můžete to zkusit, a i když třeba ten první týden, možná pár dní, bude opravdu jako...
1: Bude bolet,
0: tak pak vám bude fakt líp a bude vám krásně, když budete s námi zítrádiem Čumba Vamba. Další jdete za chvíli a přihodíme i aktuální dopravu, tak hezké ráno.
4: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
5: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc, nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
8: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku, a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
9: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
10: sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
11: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi setu 4 pytlů.
12: Unihobby.
11: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
15: Hit Radio. Hit Radio. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z Moravy a Slezska hlásíte překážku v provozu. V Uherském Brodě ve Vinohradské ulici bude probíhat výstavba kanalizační přípojky. Jeďte raději nudy.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Hit Radio Zlín.

0: Čumbavamba. Tohle jsou hity, 7 hodin 30 minut, posloucháte čtvrteční Hit Radio, krásné ráno vám všem. Za malou chvíli rychlá pětka, nejdřív David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Čech stanul na Maltě před soudem kvůli nahotě před svými dětmi. Sousedka ho natočila nahého na balkóně se dvěma malými dcerami a video se rozšířilo po internetu. Muž vinu odmítá, podle tamních úřadů mu ale hrozí i několik let ve vězení. Český cestovatel dojel na starém kole značky Ukrajina z Estonska až do Moskvy. Na Rudém náměstí pak vytáhl tričko s prezidentem Petrem Pavlem a zvolal Sláva Ukrajině. Cestu do Moskvy zvládl za 8 dní. New Yorkský Empire State Building se rozzářil na počest zesnulé Dolly Parton. Vrchol mrakodrapu svítil růžově a oranžově přesně ve 9:25. Čas nebyl náhodný, odkazoval na jeden z jejich nejslavnějších hitů 9 to 5.
0: Stejně Dolly Parton jsou celebrity, které jsou slavný třeba jenom tam, třeba jenom v Americe a tady jakoby registruješ to, ale není to takový, víš?
2: No, taky mě to překvapilo.
0: No, tak třeba říkám si, že my dva jsme slavná moderátorská dvojice pro někoho v Americe.
2: Jo, tak to bychom se začali učit anglicky.
0: Aspoň pro někoho. No tak je to tady. Je tady rychlá pětka s Marp, teda Competition Fast 5 with Marp. Pokud byste chtěli dopřát vašemu mazlíčkovi kvalitu, kterou si zamiluje od první misky, tak pište chci soutěžit na 777937777. Máme pro vás další voucher v hodnotě 4000 korun na nákup špičkových krmiv Marp.
3: Rád bych si koupil cukrovou vatu.

0: se podívat.
1: 7.34 pokáč na Hit Radio. Rychlá pětka. A my jdeme soutěžit. Je to rychlá pětka Smarp, což je česká značka prémiových krmiv pro psy a kočky, která ví, že strava má zásadní vliv na zdraví. Vysoký podíl masa, kvalitní a pečlivě vybrané suroviny, taky podpora trávení, vitality a zdravé srsti. A máme pro vás voucher v hodnotě 4000 korun. O tom si zasoutěží Kuba Zavířová. Hezké ráno.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno, Kubo, tak co máš doma za zvíře?
2: Máme doma výmarskou ohařskou Airu.
1: Hezký Airu, takže Kuba bude soutěžit pro svoji Airu. Tak pojďme na to, Kubo, 5 otázek.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Budeš vědět, jaká je nejvyšší hora světa?
2: Mount Everest.
1: Bez váhání.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
1: Kolik centimetrů mají 3 metry?
2: 300.
1: Ano.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Ze kterého zvířete se získává ovčí vlna?
2: Z ovce.
1: Ano.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
1: Jakou měnou se platí na Slovensku, Kubo?
2: Euro.
1: Ano. A poslední asi úplně nejtěžší otázka tady z té sady. Je zítra páteček?
2: Ano.
1: Ano, a Aira bude mít radost. Je to tvoje, Kubo.
2: Děkujeme moc.
1: Není zač, zvládl si to naprosto famózně, vyhráváš voucher v hodnotě 4000 korun na nákup krmiv Marp na e-shopu krmiva Pučalka. Není zač, ještě nám řekni, než se rozloučíme, jak vypadá čtvrtek v Havířově?
2: Příjemně.
1: Příjemně, tady u nás taky vypadá to, že dneska se ještě trošku zapotíme, že si užijeme trochu léto. Tak Kubo, moc gratuluju, zvládni dnešek a zase se někde ozvi.
2: Díky moc a hezký den všem.
1: Taky, měj se hezky, ahoj.
2: Ahoj.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů.

0: 7.39, tohle jsou hity Avicii, Hey Brother, tohle je čtvrteční Hit Radio, dobré ráno, s vámi Michal a David. Mimochodem, Japonsko má oficiálně svou první armádní stíhačku, a tím myslíme reálnou pilotku bojového tryskáče. 26-letá Misa Matsushim právě zbourala všechny asijské stereotypy o tichých manželkách. O tom se pobavíme za malou chvíli. Přidáme taky další parádní hity, tohle jsou Imagine Dragons, Next to Me, staví se i Pink Runaway, no a zvládneme i aktuální dopravu, ať víte, jak to ve čtvrtek ráno frčí.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
3: Legendární hity švédské skupiny ABBA rozezní v pátek 5. září 2026 zámeckou zahradu v Holešově. Nezapomenutelné songy jako Dancing Queen, Mamma Mia nebo Waterloo v jedinečném symfonickém provedení zlínské Filharmonie Bohuslava Martinů, Happy Band Orchestra a 4 zpěváků. Skvělá open air show pod širým nebem. Několik cenových kategorií od 650 do 1190 korun. Předprodej www.holešov.info.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
5: Velká balení a ještě větší úspora. V Petě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Petě výhodně. Vždycky.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
7: Poslední táborák léta

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte opatrní, z Moravy a Slezska hlásíte překážku. Na D1 na 374. kilometru ve směru na Ostravu budou v pravém pruhu probíhat práce na silnici.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit

0: Za 9 minut 8 hodin. Přejeme hezký ránko z Hitrádia. Tohle je Pink. Tak zatímco v Japonsku se od žen čeká hlavně servis doma u plotny, tak jedna 26letá holka se sedla do stíhačky F-15 a začala brázdit nebe.
1: Takže ženský neumějí řídit.
0: Přesně. Japonsko má první pilotku stíhačky. Jmenuje se Misa Matsushim. A říkám si, že nechceš být její manžel, protože už tě napadá, jestli stejné věci si představ, jak si ji snažíš vyčíst, že špatně zaparkovala podélně auto, jo, když ona je zvyklá parkovat tryskáčem, co to stojí? 2-3 miliardy taková stíhačka?
1: No zhruba, samozřejmě tady čtu, že záleží na modelu, ale 1-3 miliardy korun.
0: Jo, no a tak to asi bude mít možná senzory, ne? Nebo dá se s tím couvat vůbec? Tak za ty prachy, když to má autopilota, tak by mohlo, ne?
1: Prostě tě vyluxuj si to tady, máš to tady samej bordel.
0: Nebo kdyby to ty senzory nemělo, tak se tam jenom nahneš a Kamile, kolik ještě můžu? Kolik ještě? Mimochodem, sledujete to, jak se ovládáme a polikáme tady ty laciný vtipy o stíhačkách, jo? Se nenecháme zbombardovat, ne? Musím se
1: mě by zajímalo, jestli v tom provozu platí stejný pravidla jako tady u nás, víš, že se třeba takhle dva piloti na sebe sedal blinker, jo.
0: To třeba přednost prava, jo.
1: Nebo přednost prava.
0: Hele, pilotka, Japonsko, velká věc pro ně, tomu říkám respekt. Hele, a zkus si doma nezvednout prkínko, nebo nehodit špinavý ponožky do koše na prádlo, jo, když tvoje žena parkuje před barákem F-15. Neskutečný. Vzpomeneš si? Eva Farná, Mirai, může být 7.52, pojďme na to šampioni, hezké ráno, zítra Rádia.

Hit Radio Zlín. I really need

0: snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete mléko Madeta jihočeské plnotučné s aplikací za skvělých 12,90. Šťavnatá vepřová plec kilo za výborných 79,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
2: Kvalitní barvy, laky, lazury i ředidla? Jedině z barvy Kolormat ve Zlíně v Prštném. Značky Head i Herbol za velkoobchodní ceny. Barvy namícháme přesně na míru a dovezeme až k vám. Barvy Kolormat. Nábřeží 455, Zlín Prštné. Naše barvy, vaše radost.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
0: On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Do Česka se dnes vrátí velmi teplé počasí, teploty vystoupají až k 29 stupňům. Příliv teplého vzduchu ale už v pátek ukončí studená fronta, tam může přinést i silné bouřky a vydatný déšť. Víkend už má být převážně bez srážek s příjemnými teplotami kolem 25 stupňů. Popularita amerického prezidenta Donalda Trumpa zůstává na rekordně nízké úrovni. Jeho působení v Bílém domě schvaluje jen třetina Američanů. Klesá také podpora války s Íránem, kterou nyní podporuje 31% dotázaných. Náladu veřejnosti ovlivňují i rekordně vysoké ceny benzínu způsobené omezením vývozu ropy z regionu. TikTok dostal v Brazílii pokutu v přepočtu téměř 620 milionů korun. Podle úřadů neoprávněně zpracovával údaje uživatelů ve věku od 13 do 18 let. Firma musí data získaná v rozporu s pravidly také smazat. Brazílie v poslední době výrazně zpřísňuje dohled na ochranu dětí na sociálních sítích. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Ve Zlíně je dnes a zítra uzavřená silnice podél Baťovy nemocnice. Neprůjezdný je 150-metrový úsek od křižovatky u hlavního vjezdu až po bývalý nemocniční bufet. K urgentnímu příjmu i parkovacímu domu se tak dostaneme jenom z druhé strany od Příluk. Silnice už byla v havarijním stavu a opravu potřebovala. Jde ale jenom o dočasné řešení. Za 2 roky chce totiž zlínská radnice Havlíčkovo nábřeží úplně přestavět. Na východě Moravy je před námi krásný letní den, po většinu času má být slunečno, jenom sem tam chvílemi oblačno a odpolední maxima se dostanou na 25 až 28 stupňů. Zítra už má být přes 30.
0: Máš chuť na

0: Ještě hodinu se vám budeme starat o muziku a snad i o lepší náladu. Posloucháte Hit Radio Snídaní šampionu, s vámi Michal a David, ahoj.
1: Čauky mňauky.
0: Čauky mňauky. To si s námi potáhne už každý otvírák asi, co Dave.
1: Asi jo.
0: Chodili jste na kroužky? Chodil jste na kroužky, Dave?
1: No jasně.
0: A nutili tě rodiče do nějakého? A nechtělo se ti do nějakého? No jasně, tak to probereme za chvíli. Jasně, Coldplay, tím začíná další hodina.

0: Tohle byly Gillies, Hannah Bolin, DNA, 8 hodin, 9 minut. Posloucháte Hit Radio, krásné ráno. Máme tady zajímavou statistiku. Schválně, jestli se v tom poznáte, 9 z 10 rodičů přihlašuje svoje děti na kroužky, na který by nejradši chodili sami. Je to takový to, že si ten rodič řekne, hele, tenisti ti vydělávají raketu, jo? Tak budeš hrát tenis, ať nás pak živíš, ať se ti to líbí nebo ne.
1: Jo, navíc mě tenis nikdy nešel, svý dítě na něj dám.
0: Přesně. Připomeň, Davide, jak to bylo u vás doma, teda s kroužkama.
1: No tak zrovna ten tenis, když už jsme u něj. Nechtělo se mi tam, no, chodil jsem tam, ale je teda pravda, to musím uznat také zpětně, že jsem docela vděčnej, že mě ty naši do toho nutili, protože dneska, když si jdu s kolegama zahrát tenis, tak to ovládám.
0: Ale ono opravdu, já když to tak vídám okolo sebe, tak ty, když to dítě někam přihlásíš, tak jako ono v drtivé většině případů, to už jenom z principu mi přijde, že to dělat nechce, ať už by to bylo cokoliv, nevím, klavír, kytara, tenis, prostě nějaký sporty různý, že to je možná tak trochu truc, jo, a pak to dítě zjistí, že se mu to třeba líbí.
1: Souhlas.
0: Já třeba na kroužky nechodil, čověče.
1: Jak to?
0: No, my jsme na to neměli peníze, takže kroužky nebyly.
1: No tak, jasně.
0: Tak se snažím u dcery tak nějak jako vypozorovat, co by jí asi mohlo tak bavit, abychom jí nenutili do něčeho, co se jí nelíbí, jo? Ale no. Myslím si, že dopadneme stejně jako těch 9 z 10 rodičů. Jo?
1: Takže jste ještě na nic nepřišli.
0: No nevím, no když tak skončí v rádiu, no co ti budu říkat.
1: Taky dobrý.
0: Taky dobrý. Tak, taky se vám to stalo, když jste byli malí, na jaký kroužek vás rodiče nutili chodit a zvládli jste to a našli jste v tom pak ve finále tu oblibu. To nás zajímá. Pojďme tady tu statistiku, kterou jsme říkali, že 9 z 10 rodičů hlásí svoje děti na kroužky, na který by nejradši chodili sami, trošku rozbít, jo. 777-937-777, to je číslo přes WhatsApp, můžete nám to poslat jako hlasovku, nebo nám to sem pěkněte klasicky zprávou. Teď od nás další hity, tohle je Welshly Arms, Legendary na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Tohle jsou hity Rose, Bruno Mars a tohle je vaše Hit Radio 8:45.
1: Aha, 2 minuty k tomu, dobré ráno. 9 z 10 rodičů přihlašuje svoje děti na kroužky, na který by nejradši chodili sami. O tom jsme se tady bavili, připomínáme pro vás, kdo jste se přidal až teď a ptali jsme se, jestli se vám to stalo, že třeba vás rodiče nutili chodit na nějaký kroužek a jestli jste to zvládli, tak Davida nutili chodit na tenis, nakonec trochu ti kvoku, ale zvládl to, že jo?
2: Je to tak a dneska jsem za to vděčný, protože ho jakž tak umím hrát.
1: Tak, já jsem říkal, že já jsem na kroužky nechodil, protože prostě nebylo na zbyt peněz. Jo, a píše třeba Zdeněk, žádný kroužky nebyly, protože prachy taky nebyly. Tak, děkujeme za zprávu. Další zpráva od Jany. Krásné ráno, já chodila na zpěv, piano, aerobik a zumbu a všechno jsem si to moc přála sama. Jenom do toho piana jsem potřebovala trochu postrčit. Přeji krásný den, Jana. A to je to, jak jsme se bavili, že nejdřív to dítě možná trochu jako na truc, jo, ale pak zpětně si říká, že to nebylo úplně špatný.
2: Protože ne každý dítě má hnedka od dětství nějakou velkou zálibu. No, samozřejmě, že to je ideální, jasný. Když ho od začátku baví fotbal, tak ho přihlásím na fotbal. Ne každý to tak má.
1: Taky píše Martin, mě rodiče od 7 let posílali na basket a protože měřím 176 centáků a jsem nejvyšší z rodiny, tak si nemyslím, že to byla aktivita, kterou by oni sami chtěli dělat. Spíš to bylo ekonomický rozhodnutí. Na basket stačilo koupit boty a to byla celá investice. A to je fakt, vem si třeba

0: chceš, aby to dítě se učilo na klavír nebo na nějaký takový nástroj, tak to stojí spoustu peněz, že jo? Hmm. Tady koupíš boty a hotovo.
1: Že mě teda napadá, že potřeba možná míč, ale nebo na basket není potřeba míč.
0: Jako milion, ne, jako míč, jako ten kulatej. Hmm. Taky píše Míša, ahoj, dobré ráno, u nás si děti kroužky vybírají sami, máme 4 děti a nenutíme je, spíš se snažíme ubírat, chtěli by na vše, hlavně 8letá, ta má kroužky 3, mějte se prima. A to je vlastně pravda, že dnešní děti, který mají hodně kroužků, tak mají busy day, jo, a teďka, víš, hele, já prostě, hele, dám kavčo, jo, hele, aerobik prostě, jo, pak se stavím na mača ještě, jo, a klavír. Tak máme tady taky několik hlasovek, pojďme na hlasovku od, a už mi to tady zmizelo. Už to mám. Hlasovka od Heleny.
2: Krásné ráno, kluci. Tak já tu statistiku určitě nerozbiju, protože moje máma byla úplně levá, nemá hudební sluch, takže mě nutila na zpěv, na klavír. A první 2 roky jsem chodila k profesorce, která mě mlátila tehdy verzatilkou po prstech, když jsem to špatně zahrála, takže na to vůbec nemám dobrý vzpomínky. Sice si dneska občas na klavír zahraju, ale už nikdy ve 14 jsem s tím sekla, protože ona měla představu, že budu nějaká virtuózka. A svoje vlastní dítě, tak to jsem do žádných kroužků nenutila, vždycky, když si řekl, tak to zkusil a buď ho to bavilo, nebo nebavilo. Takže v životě už jsem takovou chybu neudělala a moje dítě má za sebou asi 10 kroužků, který vyzkoušelo a je takový všestranný, takže myslím si, že lepší než nutit. Nemám na to dobrý vzpomínky. Pěkný den.
0: To je hezký, to je milý.
1: Tady kýváme.
0: Kýváme. Taky tady je hlasovka od Karla.
3: Ahoj, tady Karel. Myslím si, že dneska děti pořádně neví ani, co v těch 15 letech dělat, takže jako trošku je přinutit dělat nějaký kroužek, není úplně na škodu. Je třeba je sledovat, ale trošku tlaku asi neuškodí.
0: To je vlastně pravda, no, že dneska si ty děti musí nejdřív rozmyslet, co budou za pohlaví a pak až vybíráme kroužky. Pardon. LP, Lost on You, další hity pro vás, my vám moc děkujeme za vaše zprávy. No a vy, děti, který nás posloucháte a třeba máte nějaký kroužky během prázdnin, tak si to moc užijte a třeba se vám to v budoucnu bude hodit. Hezké ráno.
4: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
6: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Každý gól, každá emoce, každý potlesk. To všechno dává hokeji smysl. Sezóna RI Okna Berani Zlín se blíží. Buďte u toho od 1. buli. Kup si permici na beranizlin.cz a zajisti si tím také místo na přípravu a playoff. Síla a hrdost Beranů začíná v Hledišti.
8: Bydlení Sazovice. Blízko Zlína a přitom v klidu. V Sazovicích připravujeme 4 rodinné domy s vlastní zahradou, úspornými technologiemi a dokončením na klíč. Váš nový domov najdete na bydlenisazovice.cz.
9: Z Planeo dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
10: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
11: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
10: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
12: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, z Moravy a Slezska jste nám nahlásili překážku v plynulosti provozu v Olomouci ve Velkomoravské ulici. Budou v levém pruhu probíhat práce údržby.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio Zlín.

0: Je 8:30, posloucháte Hit Radio, snídaní šampionů, krásné ráno, David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Sportovní kroužky pro děti dál zdražují, vyšší ceny letos pocítilo 6 z 10 rodičů, nejčastěji si připlatí 250 až 500 korun. Nejdražší zůstávají sporty jako hokej, lyžování nebo tenis. Apple čeká po 15 letech velká změna ve vedení. Tima Cooka má příští týden vystřídat dosavadní šéf hardwareu. Podle analytiků by změna mohla přinést odvážnější iPhony a větší chuť experimentovat. Americká moderátorka usnula přímo během živého vysílání. Matka dvou malých dětí spala před ranní směnou jen 2,5 hodiny a únava ji na pár sekund přemohla. Místo výpovědi se ale dočkala pochopení od šéfové i diváků.
0: Hoďte kamenem, komu se to nikdy nestalo. Davide, to by se nikdy stalo, že ti padla hlava takhle v práci?
2: Samozřejmě, ale v kanceláři je to trošku něco jiného, než během živého vysílání v televizi.
0: No jasně, mě to připomíná, já jsem jednou takhle byl unavený a schoval jsem se tenkrát na brigádě, bylo mi 15, jel jsem skladníka, vozil jsem palety a mezi paletama jsem se schoval a dáchnul jsem se asi na 2 hodiny, čověče.
2: Znova, trošku něco jiného, než v živém televizi, vysílání televize.
0: No ale chrapa jsem v práci, tak to je jedno, ne? Tak jestli vám padá hlava teďka ve čtvrtek ráno, tohle vás mohlo probrat. Pane bože! 2003, pamatujete si, jaký to byl hit? A no, ne jaký to byl, on to pořád je hit, jo. Tohle vlastně můžeme brát jako takový warm-up před summer party tady na Hit Radio. To začíná zítra v 15, ale zároveň to může být srdcovka, který vám hraje Jirka Plnář mezi 12 a 15.
2: No, nebo to může být prostě jenom písnička, kterou si takhle při čtvrtečním ránu užijeme.
0: Tak se to pojďme užít. DJ Bobo, Chihuahua, 8:31. S vámi Michal a David a taky čtvrteční Hit Radio. Snídaní šampionů, dobré ráno. Chihuahua.

8.38, tohle je čtvrteční Hit Radio, snídaně šampionů a Katy Perry, hezké ráno. Za preventivní prohlídky peníze na ruku a pacha ne doktorům, ale pacientům, něco se peče, že bychom snad za to, že dojdeme na preventivku, mohli dostat pěkných pár tisíc na ruku. Zajímá vás k tomu víc? No tak vydržte u rádia a to rozhodně probereme.

0: Hit, tady na Hit Radio, tak hezký ránko.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radio na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
5: Je, schořela mi kulma.
6: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
7: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
9: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
8: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
10: Náplně hned.
11: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
12: Řešení je úvěr od Acema.
11: Ale já potřebuju půjčit hodně.
12: Řešení je Acema.
11: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
12: Řešení je Acema.
11: A co když potřebuju 20 milionů?
12: Řešení je Acema.
11: A 30?
12: Acema.
11: A 40?
12: Acema.
11: A 50?
12: Acema. Jde to i bez banky.
11: Hele, nezaseko ses?
12: Ne.
13: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

Sia, tohle je Hitradio 8.49, hezké ráno. Češi a prevence u doktora, to je klasika, jdeme tam, až když lezeme po čtyřech, na tom se asi shodneme. A proto pojišťovny plánujou dávat za preventivky a screeningy peníze v řádech tisíců nám, pacientům, protože je to pro ně levnější, než pak platit drahou léčbu rozjetých nemocí. Je teda trochu smutný, že potřebujeme, aby nás stát uplácel, abychom se nechali preventivně vyšetřit, preventivně projet, ale budiš, a tak se ptám, co vy? Byli byste třeba za dvojku ochotný si nechat zkontrolovat i to, co ani nevíte, že v těle máte? Za mě rozhodně super, protože pokud jste taky hypochondr jako já, tak hele, asi máme brigošku. Andrew.

0: 8.56. Lidi zlatí, vy kdo jste u rádia, díky za další společný ránko. Bylo to prýma, dneska hlavně díky vám velká zábava, tak děkujeme. Kdybyste si to chtěli dát zpětně, tak můžete během dne jako podcast na webu Hitradio.cz nebo na Spotify, tady nás najdete jako podcast Snídaně šampionů. No a teď už vás vyšlu vstříc dopoledni, postarají se o vás moji skvělí kolegové. Muziky mají spoustu, hned po zprávách v 9 pokračuje třeba Cyril nebo Rembrandt.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je Snídaně šampionů na Hitradio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
0: A my se tu potkáme zítra ráno v 6. Bude páteček, budu se těšit, tak se stavte. Mějte se, smějte se a zítra čau.
2: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Pozor, omezení máme okres Kroměříž. Pokud byste jeli mezi obcemi Střížovice a Kvasice, tady dořešují komplikaci, protože byla nějaká látka vylétá na vozovce, je tam zhoršená sjízdnost. Máme počítat taky s omezeními, které nás potkají například třeba u obce Starý Hrozenkov. Tady totiž máme probíhající práce na komunikaci a je to realizace zálivek. A pozor, kdo by jste přátelé moji milí jeli přes Vsetín, tak tady je kyvadlový provoz jedním místním pruhem, ale hlavně ve Vsetíně na ulici Rokytnice se řeší ťukanec dvou aut. Buďte opatrní a vaše dopravní info volejte anebo posílejte zprávy na 601 13 13 05.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
5: Na tři to! V Unihobby bílý malířský nátěr Bela 15 kg plus 15 kg gratis jen za 499 korun. Opakuji, 30 kg za necelé 5 kg.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kutilům.
7: Attention!
8: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
7: Yes!
8: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
7: La Tropical!
8: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
9: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
10: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Zlín.
11: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Premiér Andrej Babiš bude dnes v Praze s předsedou Evropské rady Antoniem Koštou jednat o dlouhodobém unijním rozpočtu, posílení konkurenceschopnosti nebo o dalším rozšíření Evropské unie. Košta v úterý na Slovensku zahájil cestu po členských státech EU. Ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku v pátek začnou dny města, nabídnou asi 20 kulturních, sportovních a dalších společenských akcí nebo i multižánrový festival Světlo Valmes. I letos je hlavním cílem oslav dnů města propojit skvělé akce, které se tady pravidelně konají. Americká společnost Meta omezí v USA přístup dětí na sítě. V rámci mimosoudního vyrovnání ve sporu o závislosti dětí na sociálních sítích zaplatí zhruba 18 miliard dolarů. Navíc zavede dvouhodinový denní limit na užívání sítí Facebook a Instagram mladistvými. No a tenisté Jakub Menšík a Karolína Muchová vyhráli smíšenou čtyřhru. Na US Open a získali premiérový Grand Slamový titul. Ve finále v New Yorku porazili italsko-švýcarský pár Flavio Cobolli, Belinda Benčičová ve třech setech.
2: Očekáváme polojasnou oblohu a místy by se mohla ukázat jako zvětšená oblačnost, ale nemáme počítat s deštěm, naopak s vyššími teplotami 25 až 28 stupňů Celsia.
1: Hit Radio Zlín.
2: Hezký čtvrtek vám, přátelé, přeje Filip Bartek. Doufám, že jste dobře naladěni, že je v práce předpřipravena a že už se do toho budeme moci společně pustit. Muzika, kterou máme připravenou na začátek této hodiny, tak vyloženě vám dodá sílu a budou to totiž Rembrandts a legendární hitovka I'll Be There For You. Já vám přeji hezké čtvrteční dopoledne, pojďme si společně tu pecku užít.

Nádherná balada. Tyhle na čtvrtek dopoledne 9 hodin 11 minut a vy posloucháte Adele na Hit Radio Zlín. Ale mnozí už makají a mají za sebou dost už pracovních povinností. Jak dlouho jste se dneska vypravovali do práce? Byli jste venku dřív ze dveří než vaše polovička? Pánové, možná nás to teďka zaskočí, ale mužů, kteří potřebují na opuštění domova víc než 30 až 50 minut, je 67%. A pozor, žen je takovýhle jenom 59%. Podle této studie teda vychází, že se muži chystají déle. Prosím vás, chlapi, přiznejte se, kdo jste se tady účastnili toho průzkumu, protože mě to nedá, že vy jste neposlouchali, na co se vás tady. To mi neříkejte, že ten Jarda z Březnice je pomalejší než jeho Maruška. Jak je to u vás, kamarádi, jak to máte? Komu to trvá díl? Vaší polovičce, anebo vám? Dejte vědět na náš WhatsApp 601 13 1305 a já posílám muziku, která vám vykouzlí úsměv na tváři. Já vždycky, když tohle to slyším, tak si říkám, jak je nádherně na tom světě, že nás nic netrápí, že tady můžeme žít v této krásné zemi, v tomhletom krásném kraji, s touhle krásnou přírodou a s tímhletím krásným počasím. Život je krásný prostě. Krištof na Hit Radio Zlín. Hezké dopoledne.

0: Ale byla muzika v tempu, jak se chystají nejspíš ženy. Protože já jsem před chvilinkou říkal, že běžný chlap se prej chystá déle než žena. No a ptal jsem se, jak je to u vás doma, tak Jitka psala, že samozřejmě, že je nachystaná vždycky rychleji než její partner, ale prej ten to nikdy nepřizná. A mě pobavil Martin, ten psal, že já stávám o 2 hodiny dřív, než musím do práce, a to proto, aby se hlavně v klidu nasnídal. Manželce na to stačí 15 minut. Martine, ty seš ten, kdo může za ty statistiky. Já jsem si myslel, že fakt jako těm ženským to trvá díl. No ale můžete si to dneska nebo zítra vyzkoušet, když někam budete vycházet z domu zároveň. Alex Warren, Ordinary, to je muzika, kterou pro vás mám už za malou chvíli a vyplatí se počkat na další hity, protože bude třeba Banners, Royal Gigolo a další pecky. Posloucháte Hit Radio Zlín?
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a z aplikace Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
3: Legendární hity švédské skupiny ABBA rozezní v pátek 5. září 2026 zámeckou zahradu v Holešově. Nezapomenutelné songy jako Dancing Queen, Mamma Mia nebo Waterloo v jedinečném symfonickém provedení zlínské Filharmonie Bohuslava Martinů, Happy Band Orchestra a 4 zpěváků. Skvělá open air show pod širým nebem. Několik cenových kategorií od 650 do 1190 korun. Předprodej www.holešov.info.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
5: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe, a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi setu 4 pytlů.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
8: Teď je pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miso Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
9: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
10: Vážně? A co umí?
9: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
10: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
1: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Existují pecky, u kterých vždycky tak jakoby spozorním a začne víc vnímat, a to je právě Banners a Someone to You na Hit Radio Zlín. Máme 9 hodin a 33 minut, já doufám, že vám všechno jde hezky hladce po ruce, že se vám nic v práci nekazí, a aby to pořád dobře šlapalo, tak posíláme další hity. Roger Gallows na tohleto čtvrteční dopoledne.

0: Zelal jsem na Hydrádiu Zlína Hej Lash Life. Za 5 minut budeme mít 9:45. A možná nás teď poslouchají ti, kteří mají momentálně registraci v obvozovkách na úřadu práce. Ovšem teď strašák všech lidí úřadu práce na chvilinku mizí. Úřady totiž nebudou nikoho pár dnů nikam posílat. Jim totiž se nebude zobrazovat nabídka pracovních míst kvůli přechodu na nový systém. A není to, že by to neplatilo, že by to nefungovalo někde. Ono se to týká úplně všech poboček úřadu práce, nejenom ve Zlínském kraji, ale v celé České republice. Ano, i na Vsetíně, ano, i Bojkovice a další prostě místa. Nemohlo by to takhle fungovat na všech institucích, ale třeba s tím, že když by to byli tam, kde musíte platit, že by prostě, když ten systém nefunguje, tak by to bylo prominuto, že by prostě tu platbu odpustili. To by se krásně žilo. Pojďme zazpomínat, jak se vlastně dřív žilo. Od toho jsou tady písničky a jedna konkrétní vám prozradí něco o minulosti. Činesky a 1970. Už za chvíli.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
4: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
5: To jakoby dojímá.
4: A hvězdná porota.
6: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
4: Superstar. Od 2. září na Nově.
7: Prázdniny končí, škola volá, zlídlo výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
8: pak hrnky, flašky, kufříky,
7: vyměním za kuponky, škola volá.
9: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
10: Natři to v Uniho bílý malířský nátěr Bela 15 kg plus 15 kg gratis jen za 499 korun. Opakuji, 30 kg za necelé 5 kg.
11: Uniho by.
10: Rozumíme českým kutilům.
12: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
13: Škola volá, ale my to nezvedáme.

0: Jen ty největší letní hity za posledních 30 let. Summer Party na Hit Rádiu. Léto je lepší s Hit Rádiem. Hit Rádio Zlín.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Are We Wedding na Hit Radio Zina. David Račák už má připravené zprávy a budeme se bavit o tom, že krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně má jednu specialitu za druhou. A co provedli tentokrát, to vám řekneme za chvíli ve zprávách. Pozor, pokud byste jeli mezi Štítnou nad Vláří a Brumovem. Bylnice, tady máme řešení nehody, dopravní nehody dvou osobních aut. Další komplikace by nás mohla potkat třeba v Kunovicích na ulici Husická, tady policie vyšetřuje ťukanec také dvou aut v sobě. Vaše dopravní info pište anebo namlouvejte hlasovky na 601 13 13 05.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete mléko Madeta jihočeské plnotučné s aplikací za skvělých 12,90. Šťavnatá vepřová plec kilo za výborných 79,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
3: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
4: Kvalitní barvy, laky, lazury i ředidla? Jedině z barvy Kolormat ve Zlíně v Prštném. Značky Head i Herbol za velkoobchodní ceny. Barvy namícháme přesně na míru a dovezeme až k vám. Barvy Kolormat. Nábřeží 455, Zlín Prštné. Naše barvy, vaše radost.
5: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
8: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Z pardubického letiště odpoledne odstartují cvičné letouny L-39C Albatros z centra leteckého výcviku. Naposledy se proletí po takzvané moravské trase. Zcela poslední let se uskuteční 2. září po české trase. Jako náhradu pořizuje výcvikové centrum letouny L-39 Skyfox. Dva operační týmy provedly poprvé v krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně společnou operaci zcela roboticky. Chirurgický a gynekologický tým operovali pacientku se dvěma nádory, sdělila to mluvčí nemocnice Dana Lipovská. Další žaloba na sociální sítě. Brazilská vláda zažalovala americkou společnost Discord, provozující stejnojmenou komunikační platformu. Požaduje od ní 2 miliardy korun za morální újmu. Brazílie firmu obvinuje z nedodržování zákonů na ochranu dětí a dospívajících. No a fotbalisté pražské Slávie se dnes večer dozvědí, s kým budou hrát v hlavní části Ligy mistrů. Losování ligové fáze prestižní soutěže, které se uskuteční od 18 hodin v Monaku, přisoudí českému šampionovi osmičku soupeřů.
0: Na Slovácku měříme už 23 stupňů, zdravíme Jitku do Hluku. Co se týče dnešních maxim, máme se pohybovat mezi 25 a 28 stupni. Na severu může být pouze jenom 24 a taky máme počítat s tím, že většinou bude polojasno, přechodně zvětšená oblačnost, ale dnes se deštník hodit nebude.
6: Hit Radio Zlín.
0: Přále dobré, tak bez toho bez té pláštěnky nebo bez toho deštníku poslouchat skvělou muziku. Ha, taký rým, že?

Dead Darling, možná byste teď mohli napsat své partnerce, jak se máte, jak to jde v práci, to by bylo hezké. 10 hodin na 13 minut. A co jste dneska měli ke snídani, přátelé? Představte si, že já si tak jako snídám, dávám si na pečivo šunčičku, zakroju okurek a jak se dívám, nebo jak jím a dívám se, tak zjišťuju, že jím a zároveň podporuji obnovení života na řece Bečva. Normálně existuje šunka z Valašska, ze které jdou peníze na Bečvu. Pamatujete tu aféru, že jak tam vyhnuli prostě obrovské množství ryb a úplně celý ekosystém byl zničen. Já moc teda nečtu, co je napsané na obalech, ale tohle mě vyloženě trklo do oka. Z každého kila dají korunu na udržování řeky Bečvy a jejího okolí. Já jsem teda zatím měl 10 deka, ale pak jsem si říkal, tyjo, existuje firma, která má jistý jako vlastníky a že taky jako neudělají něco takového, že by podpořili řeku Bečvu. No, Rudimental, Alibi, muzika pro všechny, pro vás, hezké dopoledne.

0: Jako byste zase stali ve Vizovicích pod Poriem, že jo? No name, Něle, alebo ano, na Hitrádiu Zlín. Kamarádi, už jsme tady měli zatmění slunce, Perseidy, planety v dobrém postavení. No a teďka zakrytí měsíce naší planetou. Srpen je podle mě měsíc roku pro nadšence a pozorování, nebo milovníky pozorování oblohy. Pátek brzy ráno, tedy zítra, začne krásná podívaná. Po čtvrté hodině se stín země dotkne měsíce a 6.12 by mělo být úplné maximum zatmění. Nebude to jako úplné zatmění, bude nějaký 93%, ale i to je dost. A ve Zlínském kraji by měla být krásná, jasná obloha bez mráčku, takže by mělo všechno jít krásně vidět. Tak třeba jak pojedete do práce, někomu se poštěstí. A teďka u té práce vám bude hrát další skvělá muzika, jako například Benson Boone a Beautiful Things, taková ta, u které si můžete jak v klidu zanotovat, tak i pořádně zakřičet. Tolik energie má. Poslechněte si už za chvíli.
1: Já, nový plot mám.
2: Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi se tu 4 pytlů.
8: Unihobby.
7: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
9: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
10: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. V teď je výhodně. Vždycky.
11: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
12: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
13: Připravit, šlápnout, jedeme! Tour de Žídelná. Sobota 29. srpna, start kdekoliv v mikroregionu. Cíl Hostišová, razítka, tombola, zábava.
14: Nastav si na mobilu upozornění na 7.10. Jsou v tom peníze.
15: Hodně peněz. Už brzy na Hit Radio.

bylo to, jak vždycky starší říkávali, no ta muzika, co teďka hraje, to už není jak za nás, to bývalo. No, kdybyste měli rádi vzpomínky, tak pro vás mám jednu takovou báječnou hitovku. What's up a Full Moon Blondes. Já musím říct, že taková hity nešetříme. Když si pustíte večer v 18 hodin Hit Radio Zlín, tak v rámci série Hit Radio Classic vám hrajeme to nejlepší za poslední desítky let. Jako tohle.

0: Jak se rozesvítilo sluníčko, Lost Frequencies, do toho ještě dát opalovací krém, no prostě paráda. Posloucháte Hit Radio Zlín. Kolikrát jste letos oblékli plavky a dali si třeba langoš nebo párek v rohlíku hezky ve stánku? Letošní léto hodnotí provozovatelé koupališť jako jedno z těch lepších, minimálně proti loňsku. Největší nápor zažívala koupaliště v červnu a srpnu, co si budeme povídat, tak červen si myslím, že každý z nás asi byl na koupališti minimálně jednou. A bylo fakt úplně fuk, jestli jste někde na koupáku v Moravském Písku nebo v Rožnově pod Radhoštěm, bylo to jedno. A téměř všichni se shodují, že až do 5. září nechají venkovní koupaliště brány otevřené. Mně teďka přišlo srandovní, jak máme v Uherském Brodě akvapark a hnedka je u toho zimák, tak jsme byli na tréninku a vyšli jsme od toho ledu s mikinou, že jo, a za plotem a cákali se tam děcka v plavkách. Já posílám na všechna koupaliště, kde nás ladí a kde nás momentálně teď poslouchají, další skvělou muziku Black Eyed Peas a nebo přijde Xindl X a jeho dovolená.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
5: Bydlení Sazovice. Blízko Zlína a přitom v klidu. V Sazovicích připravujeme 4 rodinné domy s vlastní zahradou, úspornými technologiemi a dokončením na klíč. Váš nový domov najdete na bydleni-sazovice.cz.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
7: Natři to v Unihobby bílý malířský nátěr Bela 15 kg plus 15 kg gratis jen za 499 korun. Opakuji, 30 kg za necelé 5 kg.
8: Unihobby.
7: Rozumíme českým kutilům.
9: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
10: No jistě.
9: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
10: No jistě.
9: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
10: No jistě.
9: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
11: Plánujete tiskovou konferenci, veřejnou debatu a nebo třeba valnou hromadu v centru Prahy? Prescentrum ČTK nabízí reprezentativní zázemí, které se přizpůsobí vašim potřebám. Uspořádání prostoru stejně jako občerstvení připravíme podle vašich představ. K dispozici je profesionální tým a kvalitní technické vybavení, projektor, ozvučení i videoslužby. Rezervujte si svůj termín včas na webu prescentrum.čtk.cz. Prescentrum ČTK, prostor pro události, na kterých záleží.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Hit Radio Zlín.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: té době, co hrajeme na Hitradiu z ní tuhletu písničku, tak na mě pořád vyskakují reklamy na Zoo. Shakira a Zoo. A máme chvilku před 11. David Račák už je připravený se zprávami a budeme se bavit o tom, že se k nám zase vrací tropické teploty. Ještě plavky neschovávat. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy v Horní Lidči, kousek od Hasičárny, řeší nehodu nákladního auta s osobním a pozor, na začátku starého Hrozenkova od Bystřice probíhají práce na silnici, je tam realizace zálivek. Tak opatrně, vaše dopravní info volíte na 601 13 13 05.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
3: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
4: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
5: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
6: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
9: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Do Česka opět dorazí tropické teploty, ale příliv teplého vzduchu utne studená fronta, na které by mohlo místy pořádně zapršet. Některé bouřky možná budou i nebezpečně silné. Víkend by už měl být spíše beze srážek a s příjemnými teplotami kolem 25 stupňů. V Rožnově pod Radoštěm na Vsetínsku začala dostavba kulturního centra za 400 milionů korun. Energeticky pasivní dřevostavba bude podle vedení města i dodavatelské firmy největší dřevostavbou tohoto typu v Česku. Velký sál bude mít kapacitu 600 míst k stání. O místa v obecních zastupitelstvech se letos uchází přes 190 tisíc lidí. Kandidátů je zhruba o 5 tisíc méně než před 4 lety a téměř 9 z 10 je bez politické příslušnosti. Největší výběr budou mít tradičně voliči v Praze. Nejstaršímu kandidátovi je 99 let. No a fotbalisté Plzně se dnes v domácí odvetě závěrečného 4. předkola Evropské ligy proti Crvené zvezdě Bělehrad pokusí o malý zázrak. Před týdnem utrpěli vysokou porážku 0-3. Pokud chtějí postoupit do hlavní fáze, potřebují poprvé v klubové historii otočit pohárový dvojzápas.
0: Krásně venku svítí sluníčko a taky nám už zvedá i ty teploty. Na teploměru v Uherském Brodě Lucka psala, že už mají 25 stupňů, 22, 21 je, jak je Horní Bečva a další tady tahleta valeská část. Nejvyšší dnešní teploty se mají vyšplát mezi 25 a 28 stupni Celsia a mělo by být většinou polojasno.
7: Hit Radio Zlín.
0: Ne polojasno, ale úplně jasno máme v tom, co vám zahrajeme na začátku této hodiny za muziku. Bude to Bruno Mars.

0: tak všechno mám.
1: No a vy můžete mít blízko poetiku a opravdu už za chvíli, protože budou hrát na oslavách města Slavičín, který slaví 770 let a právě tenhle ten víkend. Teď ale na Hydrádiu Zlín. Víte, co má společného Zlín a Trenčín? Obě města leží na řece, obě města mají významnou průmyslovou minulost a u obou najdeme kopcovité okolí. A teďka nově budou mít Zlín a Trenčín taky společnou autobusovou linku, která bude jezdit až 4x denně. A od této neděle bude jezdit nová pravidelná linka se zastávkami Zlín, Luhačovice, Uherský Brod, Trenčín. Obě města si od toho slibují lepší dopravování pro studenty, proto to začíná teď v neděli, ale taky oživení cestovního ruchu. Jenom prosím vás, je dobré potom vracet ty počálky, aby se toho právě řidičům autobusu náhodou jako neprotivilo tahle ta práce. Já posílám muziku na cestování, ať už jedete na Slovensko nebo ne. Just Dance, Lady Gaga na Hydrádiu Zlín. Oh.

0: si jste cítili, že potřebujete obejmout, tak tohle to splnila muzika na Hitrádiu Zlín. Tom Odell, Another Love, nám dozněla 5 minut před 11:30. Prosím vás, ono, jak se rozsvítilo to sluníčko a zvedají se ty teploty, tak jsem začal pátrat po zmrzlině a narazil jsem normálně na psí zmrzku. Není to jako ze psů zmrzlina, prosím vás, takhle ne, takhle jako takový extrém ne. Ale některé útulky tohle letos začaly používat a prej stačí granule, voda, mrazák a hnedka máte psí zmrzlinu a že s tím strašná zábava. Mě by to nikdy nenapadlo, ale... Co jsem hledal na internetu, tak lenoši si mohou zajít i do Zverimexu, protože tam mají jogurtové zmrzky z příchutí. A teďka pozor, jo, jahoda, taková jako klasika, ale klobása, sýr. Ty, já už jsem tak dlouho nebyl v obchodě pro zvířata, že bych to měl navštívit, ať se nemusím potom tolik divit. Další muzika pro vás, Alex Warren a Anastasia. To je to, co vám nabízím na čtvrteční dopoledne, aby se vám dobře pracovalo, anebo třeba jelo za prací.
1: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Zlín Aero. Akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
4: Každý gól. Každá emoce. Každý potlesk. To všechno dává hokeji smysl. Sezóna RI Okna Berani Zlín se blíží. Buďte u toho od prvního buly.
5: Kup si permici na beranizlin.cz a zajisti si tím také místo na přípravu a play-off.
6: Síla a hrdost Beranů začíná v Hledišti.
7: Je, schořela mi kulma.
8: To vyřeším.
9: Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
10: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
12: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
13: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
14: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi setu 4 pytlů.
15: Unihobby.
14: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
16: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
17: Poslední táborák léta?
18: To jo? A

0: největší letní hity za posledních 30 let. Summer Party na Hit Rádiu. Léto je lepší s Hit Rádiem.
1: Připravit, šlápnout, jedeme! Tour de Žídelná. Sobota 29. srpna, start kdekoliv v mikroregionu. Cíl Hostišová, razítka, tombola, zábava.
0: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
2: Takzvanou podovolenkovou depresi v různých podobách zažívá většina lidí. Čím delší a povedenější dovolená byla, tím těžší může být návrat do každodenního režimu.
3: To podepisuju, s tím souhlasím, ale ono taky za mě záleží asi, kam se vracíš. Když jedeš na dovolenou na Bahamy a pak se máš vrátit do, nevím, třeba do Bruntálu, tak to bolí. Ale když bydlíš na Havaji a letíš třeba na dovču do Prahy a pak se máš vrátit zpátky na Havaji, víš, cítíš to v tom, jo?
4: Já myslím, kdyby jsi bydlel na Havaji a letěl do Bruntálu na dovolenou, takových asi moc nebude.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Anastasia na Hit Radio Zlín a na náš WhatsApp 601 13 1305 napsal Ondra, že by chtěl zahrát písničku pro dříče a poslal k tomu fotku, že připravují dětem prej hřiště školní. Tak vidíš, i takovýhle učitelé se najdou, že prostě makají. Já vám posílám borci Rianu a Diamond z Hit Radio Zlín a poslouchají nás určitě učitelé napříč Zlínským krajem, tak zdravíme naprosto všechny, kteří už se těší, až jim to příští týden začne. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: 4. prosince oslaví Patrik Malý 30 let, ale nebudeme předbíhat, teď nám dohrál na Hitrádiu Zlín. To možná by se mu taky mohla hodit takový menší kurz finštiny a ten si uděláme teďka na Hitrádiu Zlín, abyste byli v obraze, jo. Tak tule, to je pojď, gól je Mali. No a ještě se může hodit, když se něco podaří, finsky na zdraví. To je velice jednoduché, to si zapamatujete, kipis, na zdraví, kipis. No a proč jsme udělali takovýhle rychlokurs sportovní finštiny? Protože Uherský Brod podepsal a přijal do své kabiny úplně historicky prvního Fina. Takhle velký je Brod. Fina má v obraně. Naštěstí pro místní má hodně české jméno, Emil. Nebýt příjmení Sarinen, tak ani nikoho to nezaskočí. Takže z brodských tribun víme, co se bude skandovat, co tam uslyšíme v následujících týdnech a měsících. Emil. Loni Havířovu právě tenhle ten hráč pomohl k postupu do vyšší soutěže, tak uvidíme, co udělá s Uherským Brodem. Já posílám do všech sportovních kabin všem sportákům a hlavně i těm fanouškům. Imagine Dragons anebo Timberland s Katy Perry už za chvilinku. Flibarte se na vás těší zítra.
1: Máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hitrádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
4: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 3+1 v Heřmanově Huti na Plzeňsku za 4 miliony 299 tisíc korun, byt 3+1 v Orlové Lutyni za 2 miliony 249 tisíc, výrobní objekt v Krásné Lípě u Děčína za 2 miliony 999 990 korun, byt 4+1 v Ústí nad Labem Klíších za 7 miliony 338 tisíc a garáž v Chebu za 496 300 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Natři to v Unihobby bílý malířský nátěr Bela 15 kg plus 15 kg gratis jen za 499 korun. Opakuji, 30 kg za necelé 5 kg.
8: Unihobby.
7: Rozumíme českým kutilům.
9: Z Planeo dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
10: Zbavte se odolných zbytků jídla a masnoty na vašem nádobí s tabletami domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 159,90. Penny.
11: Hitrádio Zlín.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne. V těchto chvílích hlásíte pětiminutová zdržení z centra metropole, je to v okolí Tančícího domu nebo Věčné ulice dál k IP Pavlova. Popojíždíte i částí Pražského okruhu na sjezdu z D5. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
3: Skočte si pro melon vodní 1 kg za 14,90 a vepřovou panenku 1 kg za 129,90.
2: Byla. To dobré začíná u nás. Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
4: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
5: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.

0: S aktuální zprávy dobré poledne přeje Lucie Raňková. Do Česka opět dorazí tropické teploty. Příliv teplého vzduchu ale záhy utne studená fronta, na které by mohlo místy vydatně pršet. Některé bouřky budou zítra doprovázeny nebezpečnými jevy, jako je krupobytí nebo silný vítr. Víkend by už měl být spíše beze srážek a s příjemnými hodnotami kolem 25 stupňů. Bezpečný návrat za volant. Zhruba 200 autoškol po celé zemi nabízí zvýhodněné kondiční jízdy pro rodiče na rodičovské a pro seniory. V Česku je 1,5 milionu aktivních řidičů starších 65 let. Doplňuje šéf Asociace autoškol Aleš Hoštička.
1: Ten náš projekt nemá za cíl je nějakým způsobem degradovat v tom, že něco dělají hůře než třeba ti mladí nebo ti běžní. Ono je to právě naopak. Senior za volantem je zodpovědný, je poctivý, má snahu nepodcenit nějakou dopravní situaci, ale má zároveň taky třeba i obavu z toho, jestli by neselhal za tím volantem. A to je, myslím si, velký aspekt, který je potřeba podpořit, a to ten projekt by měl pomoci.
0: První lekci pod vedením zkušeného instruktora získají zájemci za 800 korun, druhou k tomu bezplatně. Registrace je na webu zpátkyzavolant.eu. Tenista Jakub Menšík a Karolína Muchová vyhráli smíšený double na US Open a získali premiérový Grand Slamový titul. Ve finále v New Yorku porazili italsko-švýcarský pár Flavio Cuboli a Belinda Bencic. Duel vyhráli za hodinu a 13 minut a získali také prémii 1 milion dolarů. Teď se podíváme k nám.
2: Na východě Moravy se můžeme těšit na další lepší silnice. Ředitelství silnic Zlínského kraje uvolní peníze na druhou etapu oprav. Do zimy tak dostane nový povrch 6 dalších úseků. Třeba cesta v Hostětíně, Valašské Bystřici anebo mezi Bílovicemi a Mistřicemi. Při opravách na všech místech musíme počítat s omezením provozu. Budeme jezdit kyvadlově na semafory.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Teď už nám na východě Moravy převládá slunečné počasí a odpolední maxima by se dnes měla dostat až k 28 stupňům. Zítra bude nejteplejší den týdne, naměříme až 32.

0: Začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, 2 minuty po 12. hodině s vámi Kateřina Pechová. Přeju dobrou chuť k obědu a ten nejlepší soundtrack k tomu máme. To jsou totiž srdcovky. I dneska to bude fantastická jízda. Kine, Alexa, Lenny Kravitz, Caught in the Act, ale na začátek královna popu. Čeká nás Madonna a single z roku 83 Holiday. Tematicky ke končícím prázdninám. Mimochodem, tenhle song byl původně nabízen jiným umělcům. Všichni odmítli. A Madonna se ale do něj okamžitě zamilovala, no a asi víme proč, že jo?
0: Hit Radio Zlín.
1: Protože je to fantastický hit, jo? První dnešní srdcovka. Madonna a Holiday.

0: Madonna a Holiday, první dnešní srdcovka, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: No a naše smělá jízda pokračuje. Teď se přesuneme, prosím vás, do roku 94. V některých zemích vyšla teda až v roce 95, jo. Ale stala se symbolem tehdejší éry evropského popu a taky Eurodanceu. Eurodance, to je prostě věc, která v té době byla úplně všude. Co je jako zajímavý, tak tenhle song trendoval hlavně v německy mluvících zemích, taky ve Švýcarsku, tam se jim to hodně líbilo. A myslím si, že rychle pochopíte, proč je tenhle song s námi už tolik let a proč vlastně nás baví pořád a proč se z něj stala taky srdcovka. Čekají nás totiž Caught in the Act a Love is a

0: taky byste mu za to dali Grammy, co? Lenny Kravitz si za tenhle song zaslouženě získal. Posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Ano, to byla další srdcovka, tentokrát z roku 2000. Mimochodem, co na Lennym Kravitzi rozhodně k pomilování, kromě toho, jak vypadá, jak cvičí a tak, tak to, že on si celý ten song napsal, zaranžoval, sám kompletně zprodukoval, což on prostě dělá. A je to skvělý, protože na těch songích je to neskutečně cítit. Teď se ale přesuneme o kousek zpátky, do roku 96. Za songem, který vyšel v květnu mimochodem a okamžitě se stal hymnou léta. Jo. Nejvíc se mu dařilo v Itálii, protože tak tam to léto prostě umí, to je jasné. Tam se držel na prvním místě celkem 17 týdnů, což je velký úspěch. No a prostě je to o tom, že Summer is crazy. Ano, tohle je Alexia a Summer is crazy. Jdem na to!

0: Rok 2006, indie rocková skupina Kine a jejich Crystal Ball. Teď jako srdcovka na Hitrádiu.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Mimochodem pro ně tenhle song v podstatě jenom znamenal potvrzení jejich tehdejšího celosvětového úspěchu, protože to jsou songy jako Somewhere Only We Know, Everybody's Changing. Prostě tak příjemný songy do uší, že chcete pořád. No a jim se to povedlo, takže pánům samozřejmě gratulujeme. Teď je ale čas na vaší srdcovku. Už za malou chvíli jedna z vašich srdcovek bude znít naším éterem. Píšete klasicky na 777-937-777. Do té doby další hity, tak jak jste u nás zvyklí. Dáme si Rehab In My Head, taky trochu zvolníme společně s Evou Farnou a Mirajem. Tak buďte s námi.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Kvalitní barvy, laky, lazury i ředidla? Jedině z barvy Kolormat ve Zlíně v Prštném. Značky Head i Herbol za velkoobchodní ceny. Barvy namícháme přesně na míru a dovezeme až k vám. Barvy Kolormat. Nábřeží 455, Zlín Prštné. Naše barvy, vaše radost.
4: Bydlení Sazovice. Blízko Zlína a přitom v klidu. V Sazovicích připravujeme 4 rodinné domy s vlastní zahradou, úspornými technologiemi a dokončením na klíč. Váš nový domov najdete na bydleni sazovice.cz.

0: u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi setu 4 pytlů.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
4: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
5: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
6: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: připravit, šlápnout, jedeme! Tour de Žídelná. Sobota 29. srpna, start kdekoliv v mikroregionu. Cíl Hostišová, razítka, tombola, zábava.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Rehab in my head. Posloucháte Hit Radio?
1: Srdcovky Hit Radio.
0: No dámy a pánové, je čas samozřejmě na vaší srdcovku. A pozor, dnes tu máme totiž velmi, velmi speciální vzkaz.
2: Vážení posluchači, přerušujeme vaše pravidelné vysílání kvůli mimořádně důležité zprávě.
3: Naše budoucí nevěsto Markétko, odpočítávání právě začalo a zítra v 7 ráno startuje akce, která přepíše dějiny.
4: Buď doma, připravená na všechno, protože po zítřku možná zapomeneš i termín svatby.
5: Co si vzít sebou? To se včas dozvíš. Co ti čeká? No to radši ani nechtějí vědět. Čeká tě jízda šitá přesně na tvoje bláznivé já.
3: Bude to taková pecka, že na to nezapomeneš ty, my ani půlka republiky.
5: Takže nevěsto, nabij telefon, připrav játra a hlavně nervy, protože zítra to vybuchne.
6: Tvůj gang!
0: Tak jo, tak tohle je velký. Takže zdravíme nevěstu Markétku. Moc si to užijte, dámy, ozvěte se v pondělí, jestli jste to přežili. Pokud je někdo potkáte, zaznamenejte to, pač tohle bude velkolepý. No a dámy, přáli jste si k tomu Girls Just Wanna Have Fun. Tak si to moc užijte. Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun, to je vaše dnešní srdcovka. Jdem na to.

0: Coldplay, Little Sims a Burna Boy. Posloucháte Hit Radio. A prosím vás, dneska je velmi speciální den, jo. 27. srpna je totiž den milovníků banánů. Ne den banánů, den milovníků banánů. Je mezi vámi nějaký milovník banánů? To zní trošku divně, jo, ta otázka, ale hele, napište mi, 777-937-777, jste ten člověk, který prostě si dá banán fakt každý den? Protože prostě je to, jako je to výborná věc, to já se rozhodně nehádám, ale zvláštní, že kvůli tomu máme už i jako svátek, jo, speciální. Tak pokud patříte mezi tuto sortu lidí, mezi milovníky banánů, tak všechno nejlepší k dnešnímu dni a co vám poradím, no? No dejte si banán, že jo? K němu si dejte ty nejlepší hity už za chvilku, třeba Samfeld a Jonas Blue.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
5: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
6: To jakoby dojímá.
5: A hvězdná porota.
7: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
5: Superstar. Od 2. září na Nově.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Krušovice desítku nebo hořké nealko v plechu za 14,90 a kostíky za 15,90. Byla. To dobré začíná u nás.
9: Na boku nebo na zádech. Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
10: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
11: Zase lítáš v oblacích.
12: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
11: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
13: Tak honem, ať vám neuletí!
12: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
11: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
12: Více o akci na
14: firma na zážitky
12: CZ.
15: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti.

úžasné jako mluvící sochy. Monolog kryje jen plno pochy. Když ty jsi vítr, já jsem skála. A nejsme zvyklí ty spory vzdávat. Občas si řekneme pěkně zlý věci a občas si ještě dodáme znova. To pak, když smutek nejde schovat, dotyk vše řeší víc.

0: Taylor Swift dohrává na Hit Radio, krásné odpoledne, za chvilku 13 hodin čekají nás Hunter X nebo Metcon, teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Ve Zlíně je dnes a zítra uzavřená část Havlíčkova nábřeží podél areálu nemocnice. Neprůjezdný je asi 150-metrový úsek kolem hlavního vjezdu. K parkovacímu domu a urgentnímu příjmu musíme z druhé strany od příluk. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete mléko Madeta jihočeské plnotučné s aplikací za skvělých 12,90. Šťavnatá vepřová plec kilo za výborných 79,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
4: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
5: Každý gól. Každá emoce. Každý potlesk. To všechno dává hokeji smysl. Sezóna RI Okna Berani Zlín se blíží. Buďte u toho od prvního buly.
6: Kup si permici na beranizlin.cz a zajisti si tím také místo na přípravu a playoff.
5: Síla a hrdost Beranů začíná v Hledišti.
2: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Železniční přejezdy budou bezpečnější, na zhruba 40 z nich po celém Česku přibudou kamery, které zaznamenají SPZky aut a pomohou odhalovat řidiče porušující předpisy. Pokračuje mluvčí zprávy železnic Nela Frýbová.
10: Data z kamer plynou přímo policii České republiky, která si je následně zpracovává. Ještě letos na podzim začne systém fungovat na jednom přejezdu v Praze, konkrétně v Řeporích, a třech přejezdech ve Středočeském kraji, a to v Brandýse se nad Labem a Velemi.
9: Příští rok pak plánuje správa železnic provoznit systém na dalších přejezdech, nejvíce z nich je na jižní Moravě. Opoziční hnutí STAN by chtělo v rámci koaličního návrhu na zmrazení platů politiků prosadit snížení jejich cestovních náhrad o 2/5. Sněmovna by mohla návrh začít projednávat ve 2. zářijovém týdnu. Snížení náhrad na dopravu by chtěli prosadit také Piráti. V Nepálu zasaženém povodněmi mohou být desítky českých turistů. Podle dosavadních informací by žádný z nich neměl být přímo v postižené oblasti. Situaci cestovní kanceláře nadále vyhodnocují. Řekl to dnes místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež. Konec srpna a září jsou podle něj období, kdy do Nepálu jezdí nejvíce lidí. Teď se podíváme k nám.
1: Už tuto sobotu si můžeme na kole hromadně projet mikroregion Žídelná. Odstartovat můžeme z kterékoliv z 9 obcí, třeba Smachové, Lechotic, Míškovic anebo Žeranovic. V každé bude kontrolní cyklopoint s občerstvením. Cíl bude v Hostišové, kam musíme dorazit do 16.30. Mapu Tour de Žídelná si můžeme najít na webu zapojených obcí.
7: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Teď už nám na východě Moravy převládá slunečné počasí a odpolední maxima by se dnes měla dostat až k 28 stupňům. Zítra bude nejteplejší den týdne, naměříme až 32.
0: Krásné čtvrteční odpoledne, víkend už ťuká na dveře, no a k tomu ten nejlepší soundtrack. Co víc si přát, teď už Pitbull.

Mečken a Begin, posloucháte Hit Radio. A máte rádi překvápka? Tak pozor, protože medvědi, ty to moc nemusí, jo. No a neříkám to jen tak, protože po Beskydech pobíhá další medvěd a obce nedaleko Lysé hory už před ním varovali svoje obyvatele. Prosím vás, jestli se tam někde nacházíte, není dobrý chodit do lesa za šera, jo? Nebo chodit do lesa sami, když už, tak ideálně s někým pomalejším, než jste vy, jo? Co se týká dalších doporučení, prosím vás, hlavně nebuďte potichu. Jo, normálně bych řekla, nedělejte v lese rámus, ale tentokrát ne, protože pokud nechcete medvěda vyděsit, což je to nejhorší, co mu můžete udělat, pač vyděšený medvěd je naštvaný medvěd a pravděpodobně i útočící medvěd, tak o sobě musíte rád vědět, jo, takže si pískejte, mluvte, stěžujte si nahlas na ceny na horských chatách, je to úplně jedno, je to úplně na vás, pokud už do toho lesa musíte, tak aspoň buďte fakt nahlas, jo, abyste mu dali vědět, že tam jste, dřív než na něj šlápnete. Moaneskin Doushi, právě teď.

0: Harry Styles As It Was. Posloucháte Hit Radio a pozor, už zítra poslední šance.
1: Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži.
0: Ano, i poslední prázdninový pátek bude výherní a vy si můžete natankovat svoji tankartu Easy až na 10 tisíc korun. 10 otázek, za každou správnou odpověď tisícovka na tankartě. Je to tak? No pak už můžete jenom jezdit venku, jo, natankovat si na Orlenu pěkně zdarma, k tomu se dobře najíst, no a to se potom jezdí ještě o poznání lépe. Je to tak? Ano, poslední kolo dokonalé desítky nás čeká opravdu zítra. Nenechte si to ujít, bude to velmi napínavý. Jeden z vás dostane tuhle možnost ještě si takhle zdarma, jo. Takhle víceméně za pár správných odpovědí nabít svoji tankartu Easy, no a potom jezdit až do Aleluja. Tak na to nezapomeňte, zítra, v pátek, poslední šance.
1: Dokonalá desítka, každý pátek odpoledne na Hit Radio až do konce prázdnin. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Já, nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc, nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
6: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
7: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelný. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
8: Na tři to v Unihobby bílý malířský nátěr Bela 15 kg plus 15 kg gratis jen za 499 korun. Opakuji, 30 kilo za necelé 5 kilo.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Hit Radio.

0: připravit, šlápnout, jedeme! Tour de Žídelná. Sobota 29. srpna, start kdekoliv v mikroregionu. Cíl Hostišová, razítka, tombola, zábava.
1: Hit Radio. Když jedete

Tohle jsou Mandraže a Hledá se žena. Posloucháte Hit Radio. Přeju vám krásné čtvrteční odpoledne. Čtvrtek, malý pátek. No ale zítra je ten oficiální pátek. A co víc, se zítřejší 15. hodinou startuje poslední letošní summer party. Je to smutný, jo, když se řekne poslední summer party, ale o to větší to bude. Ano, ty nejlepší letní songy za posledních 30 let. Prostě celý víkend, jenom léto v uších. Ať už se rozhodnete k tomu grilovat, nebo budete vašemu dítku balit batoh do školy, pač to se taky blíží, anebo prostě budete jenom odpočívat, tak k tomu ty nejlepší hity budou, jo. Jsou takový songy letní, u kterých jenom prostě trsáte hlava nehlava. To je třeba tohle. Fergie a její připomínka, že malá party ještě nikdy nikoho nezabila. Pak jsou ale taky songy, které mají svoje tanečky. Pozor na to. Pamatujete si ho? Schválně. Schválně, jestli to bylo, víte, ještě máte čas trénovat. Tenhle si ale pamatujete určitě. Jo, už to cítíte? Jo? Jak se vám vlní tělo? Ano, dámy a pánové, i tohle rozhodně zazní v rámci naší summer party a taky si ten song dáme teď. Teď trošku naberete energii. Los del Rio a Macarena míří za vámi. Jdem na to a užijte si to.

0: Kamene a Don't Be So Shy. Posloucháte Hit Radio. Jak dlouho jste ve firmě? Máte pocit, že už je to věčnost? No, tak věřte mi, že není, oproti Voltrovi. Voltr, prosím vás, to je pán, který má 100 let a drží Guinnessův rekord za nejloajálnějšího zaměstnance. A to není, že by tam byl 50 let. Ne, prosím vás, on v jedné firmě pracuje neuvěřitelných 84 let. Ano, spočítejte si to, od 16 let, to je šílený. Ani krize, ani inflace, ani změna ředitelů, nic ho neodradilo. Jo, 84 let v jedné firmě. Obávám se, že to už není lojalita, ale dost pravděpodobně stockholmský syndrom. Každopádně, hele, když je šťastný. Doufám, že vy jste taky šťastný, pomůžou k tomu další hity. Za chvilku třeba Lady Gaga.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
7: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
8: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi setu 4 pytlů.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tohle jsou Linkin Park, posloucháte Hit Radio těsně před 14. Za chvilku Calling nebo Poetika, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Ve Starém Městě na mostě přes Baťův kanál se pracuje, počítejte tam s menším omezením. V Chropini dneškem startují hody, až do neděle tam bude hodně lidí i aut. Tak hlavně přes centrum města radši projíždějte opatrně. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Schořela mi kulma.
6: To vyřeším.
7: Mám přece Rychlárd. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
8: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
10: No jistě.
9: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
10: No jistě.
9: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
10: No jistě.
9: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
11: Hi, this is Ed Sheeran.
12: Hi, this is Madonna.
13: Zahradnictví Slunečnice, Stánek 45, Tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
14: On air.
15: Online.
14: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
16: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Raňková. V pátek a v noci na sobotu hrozí v Čechách a části Moravy a Slezska silné bouřky. Objeví se přívalové deště, vítr o rychlosti až 70 km za hodinu a menší kroupy. Výstrahu upřesnili meteorologové, platí od pátečních 14 hodin do sobotní 4. hodiny raní. V Česku dál trvá riziko zahraničních agentů. Podle Bezpečnostní informační služby je tady nebezpečí využití tzv. Agentů na jedno použití k sabotážním útokům řízeným z Ruska. Biska to uvedla ve výroční zprávě za rok 2025. Srpnové a zářijové týdny přinášejí každoroční vrchol migrace netopírů. Ti hledají nové ukryty a omylem zalétávají okny i do našich domovů. Tyto létající savce přiblíží Karel Makoň z plzeňské záchranné stanice živočichů.
17: Je to velmi užitečné zvíře, lovící obtížný hmyz, žijou s náma v našich lidských sídlech od nepaměti a je to naprosto bezkonfliktní zvíře. Je to opravdu o tom, že je třeba v těchto dnech mít sítavé oknech, zabezpečený ty prostory, tak aby jsme pokud možno s těma netopírama do kontaktu vůbec nepřišli.
16: Netopíří invaze se týkají nejvíce Liberce, Jablonce, Plzně, Brna, ale také Karlových Varů nebo Ostravy. A teď se ještě podíváme k nám.
1: Ve Zlínském kraji jde do komunálních voleb 11 355 kandidátů. Před 4 lety jich bylo zhruba o 500 víc. Průměrný věk lidí, kteří budou usilovat o naše hlasy, se mírně zvýšil na 47 let. Přibylo ale taky těch úplně nejmladších, 18-letých a 19-letých. Ženy tvoří necelou třetinu kandidátů.
14: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Na východě Moravy nás i dál bude provázet většinou slunečno a až 28 stupňů. Noc bude polojasná s minimy u 16. Zítra nás čeká opět slunce a až 32 stupňů.
18: Já musím na chvilku od toho počasí. Prosím tě, Lucko, ty nemáš ráda netopíry?
16: Já ne.
0: Krásné odpoledne, 3 minuty po 14. hodině s vámi Kateřina Pechová. No a další kopa fantastických hitů.
18: A začneme touhle romantikou. To jsou The Calling, Wherever You Will Go. Tak si to užijte.

0: Posloucháte Hit Radio, ano, tohle byly The Calling. A dámy a pánové, je čas. Máme tady nepopulární názor. A zatímhle si upřímně fakt stojím, jsem zvědavá, co si o tom myslíte vy. Rodiče mají právo se na začátek školního roku těšit a nemusí se kvůli tomu cítit provinile. Protože pojďme si to říct, jo. Už toho bylo dost. 2 měsíce, bylo to dlouhý. Zvládli jste to se ctí, to jako rozhodně. A teď máte právo mít radost, mít takovou tu možná i malinko škodolibou radost, že režim se konečně vrací, opět se to musí trošku nastavit, že jo, jakoby chodit spát, vstávat a tak dále. Máte na to právo. Souhlasíte s tím? Nebo jste naopak toho názoru, že by si zasloužili děti dalších 10 měsíců prázdnin? Pište 777 937 777. Myslíte si, že rodiče mají právo těšit se na začátek školního roku a necítit se kvůli tomu špatně? Dejte vědět.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

Robin Schulz a Alida v éteru Hit Rádia. Hezké odpoledne. Řešíme tu nepopulární názor, a to, že rodiče mají právo se na začátek školního roku těšit a nemusí se kvůli tomu cítit provinile. A vy mi píšete. Vypadá to, že na téhle věci se opravdu shodneme. Míša píše, ahoj, já už se těším moc a nebudu lhát, dětem to každý den připomínám, protože oni mi to celé prázdniny taky připomínali, že nemusí, tak je to aspoň fér. Ty, jak jsou ty děti takový potvory, co? Moji malí sourozenci mi to dělali taky celý prázdniny, takže teď půjdete do školy. Filip píše, já udělal včera dětem cvičného budíčka, chudáci se fakt začali oblíkat, než jim to došlo. No, bude to zas legrace. Tak hlavně, abyste pak vstali toho prvního, držím pěsti. No a Eva píše, přesně, taky máme právo mít z něčeho radost. A z dětí máme radost neustále, tak proč ne i z toho, že jdou konečně zas do školy. No, to vypadá jako naprostá jasňačka. Tak pište dál na 777 937 777. Souhlasíte s tím, že rodiče mají právo se na začátek školního roku těšit a vůbec za to nemusí stydět? Máte? Já si myslím, že jo. Teď už další hity, za chvilku Alex Warren a tohle jsou Script a Superheroes.

0: Alex Warren v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne, děkuju za všechny vaše zprávy. Pročítám se tady tím, často se u toho teda směju, jste skvělí naprosto. Řešíme nepopulární názor a to, že rodiče mají právo se na začátek školního roku těšit a nemusí se kvůli tomu cítit provinile. Nemusíte, fakt ne, je to úplně v pohodě. Většina z vás se na tomhle shoduje, akorát třeba Jarek píše, že to má opačně, že pro něj je škola dětí stres, učení, poznámky, třídní schůzky, protivný děti, že musí do školy, že on sám si o prázdninách odpočinul, protože děti byly skvělí. To je moc hezký, ale pojďme si říct, že minimálně první týden školy to bývá docela pohodička, jo? Takže minimálně na ten start školy se těšit můžete. Verča píše: ahoj, holka, já se na to, že děti půjdou do školy, konečně těším tak moc jako malé dítě na prázdniny. Fakt je mi to trapný, ale tyjo, mám dost. Jsem ráda, že je to normální. Je to normální, Veru, je to úplně normální, je to v pohodě. No a pak tady, to jsem se tady hodně zasmála, prosím vás. A tady píše Monča: já už jim pomalu balím věci a nejradši bych je poslala už zítra, jen ať jdou pomalu, i když to mají vedle v ulici. Jasně, že se my rodiče můžeme taky těšit, když celý 2 měsíce posloucháme, že oni ani jednou nezapli budíka a dřív jak v 10 nevstali. Takže je to oficiální, dámy a pánové, nestejte se, užijte si to a pro všechny rodiče... Do uší za chvilku Amy McDonald, zkuste během ní aspoň na chvilku zapomenout na všechen ten stres a jenom si to užít.
1: Nepopulární názor. Řekněte nahlas, co si ostatní jen myslí.
2: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete mléko Madet

0: S aplikací za skvělých 12,90. Šťavnatá vepřová plec, kilo za výborných 79,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
3: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
2: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Kvalitní barvy, laky, lazury i ředidla? Jedině z barvy Kolormat ve Zlíně v Prštném. Značky Head i Herbol za velkoobchodní ceny. Barvy namícháme přesně na míru a dovezeme až k vám. Barvy Kolormat. Nábřeží 455, Zlín Prštné. Naše barvy, vaše radost.
6: Natři to! V Unihobby bílý malířský nátěr Bela 15 kg plus 15 kg gratis jen za 499 korun. Opakuji, 30 kilo za necelé 5 kilo.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům.
8: Škola volá, ale my to nezvedáme.

největší letní hity za posledních 30 let. Summer Party na Hit Rádiu. Léto je lepší s Hit Rádiem. Hit Rádio. Hit Rádio.

0: připravit, šlápnout, jedeme! Tour de Žídelná, sobota 29. srpna, start kdekoliv v mikroregionu, cíl Hostišová, razítka, tombola, zábava.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Takzvanou podovolenkovou depresi v různých podobách zažívá většina lidí. Čím delší a povedenější dovolená byla, tím těžší může být návrat do každodenního režimu.
3: To podepisuju, s tím souhlasím, ale ono taky za mě záleží asi kam se vracíš. Když jedeš na dovolenou na Bahamy a pak se máš vrátit do, nevím, třeba do Bruntálu, tak to bolí. Ale když bydlíš na Havaji a letíš třeba na dovču do Prahy a pak se máš vrátit zpátky na Havaji, víš, cítíš to v tom, jo?
4: Já myslím, kdyby jsi bydlel na Havaji a letěl do Bruntálu na dovolenou, takových asi moc nebude.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Hozír za námi na Hit Radio, krásné odpoledne. No prosím vás, už víme, jak by měly vypadat letošní Vánoce. Měly by vypadat jako scéna z Hledá se Nemo. Ano, ano, výrobci ozdob už představili trendy pro letošní rok. Barva na stromečku má být letos v odstínu oceánově modré. A s ní jsou spojené také motivy mořských tvorů. A já říkám, nenechte se strhnout trendy, jo? Řekla bych, že my jsme naštěstí v tomhle dost konzervy a tak každý rok vybalujeme ty samé ozdobičky. Tu jedna, kterou už máme 50 let. Tu druhá, která zase tu zbyla sama, ale tak přece ji nevyhodím, že jo? Tu nějaká dřevěná, dobrý, tady ty třásně, který já osobně nesnáším, protože dělají jenom bordel. Ale hádejte se s mojí mamkou, že jo? To nechcete, věřte mi. Takže řekla bych, ryby patří na talíř, ne na stromeček. A pokud přece jenom zvolíte tenhle trend, tak místo koledy doporučuji tohle.
1: Měl bys plavat, měl bys plavat, měl bys plavat.
0: Jo? Tak jo, tak si to užijte. Yeah,

0: Kristina Perry a Jar of Hearts. Posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. Já se s vámi pro dnešek loučím, díky, že jste byli tak skvělí parťáci. Rozhodně nikam nechoďte. Za chvilku už totiž vaše oblíbená show a já se loučím. Ahoj.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na východě Moravy.
2: Dnešní odpolední show bude plná emocí, hněvu, toho hněvu jako zmířeného sám na sebe, protože já jsem dostal flaster za rychlost.
3: A jak jinak? Kde už tady na Mlacové? Ještě ne, tady už to...
2: Jo, stáli tam. Velká paráda, změřili si to, vyfotili si mě, hezkou fotečku, mám selfiečko s nima pomalu.
3: No už tam mají ale radar, že jo, tak už tě nebudou fotit, nebo...
2: Jak se na tom s pokutama, dneska po 15. budem řešit.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
7: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
8: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
9: Atención!
10: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
11: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical.
12: Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
9: La Tropical!
12: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
13: Bydlení Sazovice. Blízko Zlína a přitom v klidu. V Sazovicích připravujeme 4 rodinné domy s vlastní zahradou, úspornými technologiemi a dokončením na klíč. Váš nový domov najdete na bydlenisazovice.cz.
14: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
15: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
14: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
16: Tisknu levně CZ.
17: Náplně hned.
18: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupisetu 4 pytlů.
19: Unihobby.
18: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
6: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planého.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
1: Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy, aktuálně přes třídu maršala Malinovského. Prosím vás, buďte velmi opatrní. Tady se nám dneska hraje první liga žen v Cesolováku Sparta Praha. Počítat s tím, že je tady prostě dost lidí. V tuhle chvíli se tam motá hodně fanoušků, tak s tím počítat. Kdyby něco přibylo ze Zlínského kraje, tak 601 13 1305.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Natři to! V Unihobby bílý malířský nátěr Bela 15 kg plus 15 kg gratis jen za 499 korun. Opakuji, 30 kg za necelé 5 kg.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům.
5: Legendární hity švédské skupiny ABBA rozezní v pátek 5. září 2026 zámeckou zahradu v Holešově. Nezapomenutelné songy jako Dancing Queen, Mamma Mia nebo Waterloo v jedinečném symfonickém provedení Zlínské filharmonie Bohuslava Martinů, Happy Band Orchestra a 4 zpěváků. Skvělá open air show pod širým nebem. Několik cenových kategorií od 650 do 1190 korun. Předprodej www.holešov.info.
6: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
9: 15 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Hlubcová. Na východě Moravy se můžeme těšit na další lepší silnice. Ředitelství silnic Zlínského kraje uvolní peníze na druhou etapu oprav. Do zimy tak dostane nový povrch 6 dalších úseků, třeba cesta v Hostětíně, Valašské Bystřici a nebo mezi Bílovicemi a Mistřicemi. Při opravách na všech místech musíme počítat s omezením provozu. Budeme jezdit kyvadlově na semafory. Ještě máme pár dnů na to přidat se k úklidové výzvě. Trvá do konce letních prázdnin. O co přesně jde, popisuje předseda spolku Uklidme Česko Radek Janoušek.
10: Prakticky to probíhá tak, že si dobrovolníci mohou vzít sebou na výlet jakýkoliv pytlík na odpad a s tím nazbíraným pytlíkem se nám potom vyfotí a na Instagramu a Facebooku v příspěvku můžou tu fotku přidat a my potom vylosujeme 12 výherců během prázdnin.
9: Podle Janouška bychom si mohli zvyk osvojit a odpadky při výletech sbírat celý rok. Výlov největšího českého rybníka Rožmberk u Třeboně letos kvůli suchu nebude. V soustavě rybníků chybí 40% vody, což odpovídá 30 milionům kubíků. Slavnostní výlov rybníka přitom patřil každoročně mezi velmi oblíbené akce. Kanoista Martin Fuchsa postoupil na mistrovství světa do finále kilometru. Olympijský šampion a obhájce titulu dojel v semifinále třetí.
7: Počasí v pěti slovech.
0: Takové horko tady ještě nebylo.

jsme samozřejmě na značkách, my jsme dneska připravení v plné palbě, ale co víc, za chvilku se půjdeme svlažit k vodě, prosím vás, koupaliště. To je jedna z nejkrásnějších věcí každého léta, jenže brzo nám to skončí, tak se ohlédneme za sezónou, jak to vlastně šlo.

0: tady Shakira na Hitradio Z, tady odpolední show, s vámi Pavla Šárka, no a červen ano, červenec moc ne, srpen ano, jak zněla otázka?
1: Jestli bylo teplo?
0: Vlastně taky.
1: No.
0: Ale správná otázka je na koupališťáky, nebo ti, kdo vlastní koupaliště.
1: Počkej, říkej provozovatele koupaliště.
0: Provozovatele koupaliště, koupališťáci jsou lepší.
1: Koupališťáci jsou hodně cool.
0: Kdybyste se koupališťáků zeptali, jaká byla sezóna, jak to šlo, tak vám řeknou červen, že jo? Červenec moc ne, srpen jo.
1: A jsi si jistý, že řeknou moc ne, nebo budou zprostí?
0: Já jsem, hele, jsme slušné rádio, jo, takže budeme dělat, že koupališťáci jsou slušní. Prosím vás pěkně, jak jste vy chodili samozřejmě na koupaliště, to je taková ta nostalgická, pojďme já ti trošku zazpomínám, protože brzo nám to skončí, že jo, se zářím přichází velká odpovědnost, jak bychom se dozvěděli.
1: Ano, přesně ale... tak, ano, a málo volná,
0: no,
1: jo.
0: A zároveň je zavření koupaliště, u některých, jste, samozřejmě v průběhu se to bude zavírat. Tak co, chodili jste na koupaliště, 601?

0: Tak jak už se dlouho nestalo, tak dneska jste mě ale velmi potěšili, jakože extrémním způsobem, tady na Hit Radio Zlín.
1: Co to bylo za hejt tady na naše chudáky posluchače, prej už dlouho jste mě takhle nepotěšili.
0: Pochopíte, proč mě Tonda udělal extrémně výjimečnou radost. No. Prosím, my jsme se ptali na Hit Radio Zlín odpolední show, jestli jste byli nakoupali ještě letos, jestli jste to stihli, případně jestli jste chodili pravidelně, jak to vlastně máte letos. Adam. My chodili s dětskama pravidelně, moře jsme letos vynechali a místo toho se váleli u bazénu tady. Tak nějak nám to přišlo letos zbytečné, někam za tím horkem cestovat, když ho je tady dost.
1: Ale fakt, že jak tady byly ty 40, já jsem byla potom pár týdnů na to u kadeřnice a říkala mi, že odletěli do Egypta, když tady bylo 40 stupňů prostě a že celou cestu se báli, jak tam prostě schoří a tam bylo 32, takže se jeli ochladit z Česka do Egypta,
0: nice.
1: Takže jo, no.
0: Takže naopak to ještě jednou bude. A teď Tonda s velkým T. Tak já na koupališti byl jednou, ale na výjimečnou příležitost, na váš popud, když jste byli zrovna na zeleném vesmíru.
1: Jo, takhle.
0: A vidět vás natáčet pozvánku pro ostatní na sítě bylo zajímavé. Všiml jsem si, že to natáčíte na 6x a že to není hned, ale byli jste super.
1: Tož to jsi neměl číst, teď to všichni ví, jaký jsme nýmandi, sakryš.
0: Pardon, já jsem to špatně přečetl. Všiml jsem si, že to natočíte na první dobrou, jste nejlepší.
1: Jste nejlepší, tak.
0: Děkujeme.
2: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
5: To jakoby dojímá.
4: A hvězdná porota.
6: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
4: Superstar. Od 2. září na Nově.
7: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýsalon.cz.
8: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
9: Kdo mulč

0: Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Připravit, šlápnout, jedeme! Tour de Žídelná. Sobota 29. srpna, start kdekoliv v mikroregionu. Cíl Hostišová. Razítka, tombola, zábava.
0: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: proti Zlínu. Hlavou proti Zlínu.
1: A celý tento týden tady v Hlavou proti Zlínu na Hitrádiu Zlín a soutěžíme o speciální naše balíčky Hitrádia Zlín. A nejlepší věci, které na závěr leta prostě potřebujete a nutně je chcete, tak my vám je dáme. Chtěla jsi něco říct?
2: Ne, jenom jsem ti chtěla říct, že máš pravdu, Pavle.
1: Děkuju, je to hezké. Řekneš to ještě
2: to jednou? Neslyšíš na to, ne, už
1: no, nikdy. Tak Kačka na drátě, která o ten balíček bude soutěžit. Dobré odpo, vinšujeme.
3: Ahoj.
2: No čau.
1: Nazdár, tak prosím mě před tebou tři otázky. Jsi řidička?
3: Tak dám, cože?
1: Jestli jsi řidička.
3: Ano, jsem, ale poměrně čerstvá.
2: No tak tím líp, tak to máš určitě všechny tyhle vědomosti ještě jako zažité z autoškoly, takže to bude dobrý, neboj.
1: My si tě tady otestujeme na rychlou jízdu, dobře?
3: Dobře.
1: Tak jdem na to. První otázka. Jaká je nejvyšší možná rychlost v Česku? Za A 130 za hodinu, za B 140 za hodinu, anebo za C 350 za hodinu?
3: No, tak za A.
2: Jasně, že jo. Takže nemáš tam 200 v městě, 300 z místa, takže to bude teda 130, jasně.
1: To se jenom zpívá. A takové rychlosti se jenom paří. Co se stane, když pojedete v obci, kde je 50, 70? Za A. Dostanu pochvalu, že nezdržuju provoz. Za B. Čeká mě flaster a body do karty řidiče. A nebo za C. Vyhraju dálniční kartu zdarma.
3: Tak to nebylo úplně to tak těžký, tak B.
2: Výborně.
1: Já to udělám příště těžší pro tebe, jo? Tak hele, poslední otázka. Co uděláme v obci, když uvidíme policejní hlídku, co měří? Za A. Automaticky zpomalíme. Za B. Zrychlím, aby mě nestihli vyfotit. A nebo za C. Zastavím u krajnice a zeptám se jich, kolik mi naměřili.
3: No, tak i když B by se možná občas hodilo, tak dáme, tak co třeba A?
2: Jasně, že jo. Prosím, neberte to jako návod, to, co tady teďka padlo na Hitrádiu Zlín, nebo to bude blbý.
1: Já si fakt říkám, že já už blbější odpovědi vymýšlet nedokážu a dívejte se, já jsem se překonal zase.
2: Ale víš co, já si myslím, že si to každý úplně představil, přesně tu situaci, jak tam vidíš tu hlídku a dupneš na to prostě, čau kluci.
1: Tak Kači, prosím tě, pro tebe teda jeden speciální balíček na závěr, jsou v tom i ponožky, jak se těšíš na Vánoce a ponožky jako už nutně chceš, nebo jak moc tě zachráníme teďka, víš?
3: Ježiš, tak jako děkuju.
2: Jsou krásný, no. Jsou bílý a se srdíčkem.
3: Jo, to se mi určitě bude hodit, to určitě využiju.
1: Výborně, tak jo, tak se Kači opatruje, mě se hezky, ahoj.
2: Čau, čau.
3: Ahoj.
0: Poměřte své síly s nejoriginálnějšími mozky východní Moravy. Pojďte svou hlavu.

0: to.
1: A teď tady pro vás na Hit Radio Zim odpolední show mám takový rychlý kvízeček. Hrad, Katův dům, synagoga a vodník Valentin na náměstí. Kde to najdete?
2: Tak to teda netuším, to je nějaký bizárek.
1: Jak to můžete nevědět? Je to přece Slovensko, je to Trenčín.
2: Jejda, nedaleko Trenčína, je vodník Valentína.
1: Tak tohle jsou ty věci, které tam můžete vidět, proč to mluvím. Protože brzo se nám spustí nový, můžu říct transport, ale prostě nová možnost, jak se dopravovat do Trenčína a zpátky pojedou autobusy 4x denně. Že nová linka je ta správná.
2: Pojedou i zpátky, nebojte.
1: Tyhle transporty vynechme už, prosím vás.
3: Legendární hity švédské skupiny ABBA rozezní v pátek 5. září 2026 zámeckou zahradu v Holešově. Nezapomenutelné songy jako Dancing Queen, Mamma Mia nebo Waterloo v jedinečném symfonickém provedení zlínské Filharmonie Bohuslava Martinů, Happy Band Orchestra a 4 zpěváků. Skvělá open air show pod širým nebem. Několik cenových kategorií od 650 do 1190 korun. Předprodej www.holešov.info.
4: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
6: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
7: Nakupte HP náplně na 2,5 tisíce a jste automaticky ve hře.
6: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myšína.
8: Náplně hned.
9: Na tři to. V Unihobby bílý malířský nátěr Bela 15 kg plus 15 kg gratis jen za 499 korun. Opakuji, 30 kilo za necelé 5 kilo.
10: Unihobby.
9: Rozumíme českým kutilům.
11: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.

0: chápu, nahytráli uzlí, tady v odpolední show to vnímáte podobně. Máte to stejně jako já, že jste si byli dneska umýt auto a máte z toho velkou radost.
1: Chyba, tak kamaráde, chyba.
0: No.
1: Jo, jo, ani okna nemíte, přátelé, máme teď výbornou výmluvu. Zase je tu saharský prach ve vzduchu, takže nic neumývat prostě. Podrobnosti za chvilku ve zprávách.
0: Já jsem celé léto, jestli někdy v červnu jsem měl nějakého otravného holuba, který mi pravděpodobně parkoval prostě nad mojím autem, kde jsem měl zaparkované. Chápete,
1: je Pavel přijel. No? No tak, celý den si to na ní šetřím.
0: Jo, jo, takže to tam pouštěl a já jsem s tím celé léto jezdil. A dneska už si říkám, už musím, tak jsem to umyl a teď co?

0: Tudíž nejlepší dopravní servis na východě Moravy, aktuálně opatrně přes Střížovice, směrem na Kvasice, nebo samozřejmě opačný směr. Tady máme kluskou vozovku. Je tady rozlitá látka na vozovce, hasiči toto odklízí, tak počítat s menším zdržením. 601 13 13 05, náš WhatsApp.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete mléko Madeta jihočeské plnotučné s aplikací za skvělých 12,90. Šťavnatá vepřová plec kilo za výborných 79,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
3: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
5: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
8: 16 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Hlubcová. Ceny paliv ve Zlínském kraji dál míří nahoru. Natural tady za poslední týden zdražil asi o 40 haléřů a stojí průměrně 41,80. Nafta podražila skoro o korunu a stojí 45,50. Od chvíle, kdy stát přestal ceny regulovat, zdražila nafta u nás v regionu už skoro o 6 korun. Pokud patříte mezi klienty finanční skupiny Partners, tak teď buďte víc obezřetní. Při kybernetickém útoku totiž unikly na internet některé osobní údaje klientů a podvodníci je můžou využít k tomu, aby se při telefonátech nebo v e-mailech vydávali za Partners a snažili se z lidí dostat peníze. Pokud budete mít pochybnosti, obraťte se na svého finančního poradce. Startupům v Česku svítá na lepší časy. Podpoří je totiž nový zákon z dílny Ministerstva financí a Ministerstva obchodu a průmyslu. Když člověk pošle investici do cizí nové inovativní firmy, bude si moct až 5 milionů uplatnit jako odpočet od základu daně. Fotbalisté Plzně se dnes pokusí o malý zázrak. Čeká je odveta čtvrtého předkola Evropské ligy proti Červené zvězdě Bělehrad a budou dohánět Manko 0-3. Výrazně lépe našlápnuto má Hradec Králové v závěrečném předkole konferenční ligy, protože před týdnem v Aténách proti Panathinaikosu uhrál cenou remízu 2-2. Obě utkání začínají v 19 hodin. Už o hodinu dřív rozehraje domácí odvetu Jablonec proti Glasgow Rangers. Zítra by na východě Moravy mělo být slunečno a až 32 stupňů, ovšem může to ovlivnit saharský písek. Kvůli němu může být víc oblačnosti a taky nižší teploty. V noci na sobotu se nám pak místy v regionu objeví přehánky nebo bouřky, neměly by ale být moc silné.
6: Zavři komp, zamkni dílnu, švihaj dom. Odpolední show Hit Rádia Zlín s Pavlem Cackem a Šárkou Holubcovou je tu.
0: A my v tuto chvíli pozdravíme do podle mě nejstrašidelnější vesnice celém širém Zlínském kraji. Má totiž jedna obec velmi strašidelné místo, které mě vždycky děsí.
9: Počkej, tak já jsem teda myslel, že to budou Hrobice, protože to mi přijde jako hodně halloweenský název.
0: Je chytrý, ale Mysločovice. Podívej se na ten oni tam mají jaký jako kapličku, dvě lavičky a široko daleko, nikde nic a mi to přijde opět děsivý.
9: To je právě romantický.
0: Tak to bych tě vzal možná na rande na

0: velmi sympatická, R.E.M. Jinak 10milionový rozpočet na důchod je něco, co teďka kuluje přes sociální sítě, tak trošičku jako takový investiční trend, a ne, je to jako hodně mířené na mladé, kolik se mají odkládat a jakým způsobem, aby třeba v těch 65 v tom důchodu měli 10 milionů korun.
1: K čemu ti v 65 bude 10 milionů korun? Už máš vyřešený bydlení, děti jsou dospělí, jasně dovolená, možná auto, ale tak na to prostě.
0: Ne, to je takticky.
1: Radši si ty prachy užívej během života, nenechávej to na stáří.
0: Ne, ty celý život živoříš, máš takový survival.
1: Ano, a přesně, 65 a pak to rozjedeš.
0: No, tak prosím vás, já jsem si to spočítal, je mi teda 32 a kdybych 65 chtěl mít 10 milionů, musím měsíčně odložit přes 25 tisíc.
1: Počkej, ale tak tam máš přece ještě nějaký jako příspěvky a to spoření, že jo, a tak podobně. Tak.
0: Já jedu sám na sebe, počítám, že mi nikdo nepomůže.
1: To je asi dobrý.
0: Ne, teď vážně a teď na vás, jestli si šetříte. To mě tak jako vede té myšlence, protože hodně se tlačí na mladé, aby se odkládali, šetřili a chystali se na IPO a podobně. Vy si šetříte?
1: Počkej, tož to snad dělá každý, ne? Ty si no. Jako nespoříš na důchod? Počkej, jako fakt si nespoříš, Pavle?
0: Ty si myslíš, že já si spořím?
1: Fakt to neděláš?
0: Já nevím, kde mám druhou ponožku. Myslíš, že si spořím?

0: snad už máte po práci, tady s vámi taky odpolední show na Hit Radio Zlína. Tady jsme se, jestli si šetříte, tak pro většinu z nás by to mělo znamenat, je jasný, ne?
1: No jasně, že jo. No jako jinak tady každý finanční poradce, který teďka poslouchá, tak se bude asi si škubat vlasy, jestli tam někdo psal něco jiného.
0: Já jenom jako dodám, že asi třeba jako nešetřím na něco. Já prostě jako mám nějaký cash bokem,
1: no jasně,
0: ale
1: ano,
0: jako
1: počkej, právě tvoje karma teď si dělá. Tak počkej, Pavle, já ti ukážu, proč je dobrý si šetřit.
0: Hord, těch našetřených 21 korun budu muset utratit. Tak Tomáš, to my šetříme automaticky. Z účtu nám odchází měsíčně nějaká částka na spořící účet a tím tak nějak platíme každý rok dovolenou. Ale jinak nešetříme nic.
1: Počkej, ale to není přece jako spoření, že jako naspoříš, že pak to uvalíš za dovolenou, ne? To jako dobře to mé, ale no, dobrý.
0: Každý měsíc odloží peníze, takže to je co?
1: Dobře, spoření.
0: Děkujeme. Jitka, my máme s manželem stejný účet, i když utrácí víc než já. Což je zajímavý.
1: Počkej, co? To mi taky nějak nesedí, taky mě to zaujalo.
0: Částka nesouhlasí. Snažíme se oba ho udržet na úzdě, aby tam neustále byly nějaké peníze do rezervy, kdyby náhodou.
1: No přesně, protože ono to kdyby náhodou vždycky chodí nejméně po třech, že jo? Pokazí se pračka, myčka a sušička najednou. Prostě.
0: Přesně tak. No a poslední Filip. Dlouho mi fungovalo šetření pomocí 50 korun do kasečky, ale to už dneska nemá takovou hodnotu, takže radši nešetřím.
1: taky vyřešeno.
2: Já, nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
3: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144

0: Zase lítáš v oblacích.
1: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
1: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
1: Více o akci na
3: firma na zážitky
1: CZ.
4: Teď je pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Sensodyne, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
6: Skočte si pro Monte 4x55 gramů za 21,90 a Billa Camembert 120 gramů v Billa Klubu za 19,90.
5: Billa, to dobré začíná u nás.
7: Připravit, šlápnout, jedeme! Tour de Žídelná. Sobota 29. srpna, start kdekoliv v mikroregionu. Cíl Hostišová, razítka, tombola, zábava.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Ve dnešním NZ-ku, neboli nejzbytečnější zpráva dne, kterou si ještě večer budete pamatovat, si všichni rodiče teďka vzpomenou na ty promáčklé otisky na nohách.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
0: Miminko spí, jdete potichu. A teď zazvete nějaké sprosté slovo. Proč asi?
2: Protože jste stoupli na Lego, jak jinak. Ano, o Lego je dnešní NZ-ko. Na světě je prosím tě víc postaviček Lego, než normálních lidí. To je ale úplně neuvěřitelný. Polovina z nich je možná rošlapaná, ale se taky počítá.
1: Nejzbytečnější zpráva. To nejzbytečnější info, které dnes rozhodně nebudete potřebovat, ale stejně si ho budete pamatovat. Hit Radio.

0: vám, že jste to taky trošku zaregistrovali. Už se nám začínají všude po cestách ve Zlínském kraji na billboardech objevovat samozřejmě ty postavičky, všechny možné zástupci lidstva.
1: Nic, jenom mě, jako pod pojmem postavičky, já si představím přesně nějaký třeba Pokémony, jako něco takového. Úplně jsem si představila, jak Pokémon kandiduje prostě do zastupitelstva Zlína.
0: Já bych volil Pikachu, když už. Nicméně blíží se nám lokální volby, to jsem chtěl říct. To je pro nás jako úplně to nejpodstatnější, že bychom se o to měli zajímat. Já jsem tady v souvislosti s tím našel, jako hledal jsem si nejbizarnější osoby, které kandidují letos do voleb. Zjistil jsem, že teda nejsou u nás, naštěstí ve Zlínském kraji, ale někde jinde. Asi ta jedna z nejzajímavějších je, že třeba v Čechách kandiduje bába pod kořenem.
1: To je jako fakt? On ještě žije? Jejde, pardon, to bylo ošklivý, ale víš, jak to myslím. Jako...
0: Tak oni z toho kořena jako pomohli. Takže je to dobrý.
1: To víme všichni, jo, jako tenhle příběh známe. No.
0: Ona se tam vždycky lehne pro jistotu, aby to zopakovala, ale jinak
1: počkej,
0: teďka
1: má
0: kandiduje.
1: Tady tu slavnou scénu vyobrazenou i na tom billboardu.
0: Ne, ale má normálně billboard bába pod kořenem. Za nějakou volební stranu.
1: No dobře.
2: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů s Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír Tento s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
4: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Bydlení Sazovice. Blízko Zlína a přitom v klidu. V Sazovicích připravujeme 4 rodinné domy s vlastní zahradou, úspornými technologiemi a dokončením na klíč. Váš nový domov najdete na bydleni-sazovice.cz.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
7: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota ProAce Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. t-motor.cz.
8: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi setu 4 pytlů.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
10: Reklamy byly dlouhé? No jo, ale my z něčeho tuhle zlínskou dvojku platit musíme. Pavel a Šárka. Dej si odpolední show Hit Rádia Zlín. We will find-

0: tady Hit Radio Zlín, tady odpolední show, tady Pavel Cacek, který k vám byl vždycky otevřený, vždycky jsem říkal věci tak, jak jsou, ale Šárka
1: už nebude tají. Říkat, já už nebudu nikdy říkat věci tak, jak jsou, protože já se fakt snažím ty zprávy dělat pozitivní, ale no. To nejde, všecko se furt zdražuje, prostě kroužky, pivo, že jo, pohonné hmoty, furt se něco prostě, furt nějaký katastrofy někde, já se fakt snažím.
0: A víš co,
1: nejde to.
0: Nemůžeme vždycky jednou odpoledne udělat zprávy, které budou prostě třeba jenom jako, co se slevnilo. Víš, jako...
1: No, tak to bude jako minuta ticha, ale...

0: Teď nejlepší dopravní servis na východě Moravy a nevidím žádné komplikace. Teď už jezdíme v pohodě, tak hlavně, ať nám ten klid na cestách vydrží. 601 13 1305, náš WhatsApp.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
3: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
4: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
5: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
1: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
6: On air.
2: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
7: 17 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Holubcová. Začneme milou zprávou. Ve Zlíně se nám dneska otevřelo první centrální dětské hřiště. Jedinečné je v tom, že je tam výrazně víc hracích prvků než na běžných hřištích. Třeba velká pirátská loď se skluzavkami, trampolíny, kolotoč, hřiště pro minikopanou a nebo dráha pro brusle a odrážedla. Navíc je součástí areálu na Vysoké Mezi taky zázemí pro rodiče s krytým posezením i toaletami a prostor je tam taky pro food truck a automaty na kávu. Největší český pivovar, plzeňský Prazdroj, od října zdraží. Dotkne se to čepované Plzně i některých lahvových piv a plechovek. Ceny budou vyšší zhruba o 70 haléřů na půl litr. Další velké české pivovary budou o případné úpravě cen teprve rozhodovat. Lidé v Beskydech opět hlásí výskyt medvěda, viděli ho na Frýdeckom Místecku. Několik obcí tam proto vyzvalo obyvatele k opatrnosti. Ochránci přírody připomínají, že medvědi do Beskyd patří a zatím nikdy nevykazovali nebezpečné chování vůči lidem. Obstrukce ve sněmovně budou omezené. Prezident podepsal zákon, který například umožní omezit řečnickou dobu při jednáních a vztahovat se to bude i na poslance s právem přednostního vystoupení. Na východě Moravy nás i dál bude provázet většinou slunečno a až 28 stupňů. Noc bude polojasná s minimy u 16. Zítra nás čeká opět slunce a až 32 stupňů.
6: Práce končí, život začíná. Jdeme na to, východní Moravo. Odpolední show Hit Rádia Zlín s Pavlem Cackem a Šárkou Holubcovou je tady.
0: A já vás v tuhle chvíli poprosím o jednu věc. Stáhněte si okýnko v autě, otevřete okno doma a nadechněte se. No. Cítíte ty busty? Jak se to zas všude peče a grilluje a udí a nevím, co s tím všechno provádíte. Ale ta primární věc je, že ho dáme vždycky na oheň. Tak otázka zní, ale jakým způsobem a jak dlouho ho tam máte a jak ten buř vypadá?
8: Chceš mi říct, že to dělám celý život špatně zase?
0: Já si myslím. Řekneme si za chvilku.
9: Sulemena na radio.

0: Já hned teda ze začátku, tady na Hydrádiu zní, musím říct, že nejsem žádný dietolog, výživolog a jedolog, nebo já nevím, jak se
1: to říká. Jestli tomu říkáš výživolog, tak to víme, no, že nejsi dobře.
0: No, tak chápete, kam tím mířím. Nicméně já objevuju, že způsoby toho opékání v pekáčku jsou různé, to samozřejmě víme, ale vždycky to rozdělujeme spíš jenom podle toho, jak to nakrájíme, nebo jak to nařežeme, že jo. Nicméně, ono se ukazuje, že i burst se dá opéct prý jakoby zdravě, nebo jako nechci říct dietně, jo, ale jakoby zdravější cestou.
1: Chápu, aby to nebyla prostě rakovina chodící na
0: placku. Jo, přesně. Jo. Tak v první řadě by nikdy na sobě prý neměl mít nic černého, když skončíte.
1: Chápu.
0: Já s tím mám vždycky prostě uhlík,
1: já jo. S tím jako souhlasím, ale jsou lidi, kteří to tak mají fakt nejradši. Já to nerozumím, prostě přesně, ale kousni si do dřevěného uhlí, jestli to máš takhle rád, prostě ble.
0: Ale s masíčkem, víš, takže.
1: Že tak si ho namasti.
0: No a ještě k tomu, prosím vás pěkně, jíte ho s hořčicí nebo kečupem?
1: Rozhodně s hořčicí.
0: Máš štěstí, protože ono se ještě jako teďka se objevuje, že jako s hořčicí je to lepší, protože je to lepší na trávení.
1: Sakryš, ale myslím, že všechny děti to jí s kečupem.
0: A my to do nich hládujeme černé úplně, hotovo, s kečupíkem.

0: A nebudeme teďka mluvit na milé děti, ale budeme mluvit milí rodiče. Na Hitrádiu Z nás zajímá, jak jste na tom s morálkou a charakterem.
1: Já doufám, že jste na tom líp než já. Protože přátelé, já jsem se přiznám, jako ještě do začátku tohoto týdne žila v domnění, že školní rok začíná jako v pondělí.
0: No.
1: A ono ne, takže jenom vás chci varovat, jestli jste ještě horší než já v tomhle, tak jako bacha, jo, prosím, až od úterka.
0: Mě teďka mladý bratranec, on chodí, jsem Gimple, tak mě říkal, na mě padá deprese, že musím brzo do školy. A já ještě mu říkám, prosím tě, máš poslední super víkend a v pondělí to bude pohodička, ne? A on mi říká, a jo, já už jdu v pondělí. A teď mi napadlo, že musím zavolat. Že musím napsat, že jsem se spletl. No jo, tak pardon.
2: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc, nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
3: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro. Každý den řešíme malé i velké výzvy. V péči o své zdraví, v pohybu a sportu. Pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
5: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Každý gól. Každá emoce. Každý potlesk. To všechno dává hokeji smysl. Sezóna RI Okna Berani Zlín se blíží. Buďte u toho od prvního buly.
8: Kup si permici na beranizlin.cz a zajisti si tím také místo na přípravu a playoff.
9: Síla a hrdost Beranů začíná v Hledišti.
10: Kvalitní barvy, laky, lazury i ředidla? Jedině z barvy Kolormat ve Zlíně v Prštném. Značky Head i Herbol za velkoobchodní ceny. Barvy namícháme přesně na míru a dovezeme až k vám. Barvy Kolormat. Nábřeží 455, Zlín Prštné. Naše barvy, vaše radost.
11: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
12: Připravit, šlápnout, jedeme! Tour de Žídelná. Sobota 29. srpna, start kdekoliv v mikroregionu. Cíl Hostišová, razítka, tombola, zábava.
13: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?
14: Takzvanou podovolenkovou depresi v různých podobách zažívá většina lidí. Čím delší a povedenější dovolená byla, tím těžší může být návrat do každodenního režimu.
15: To podepisuju, s tím souhlasím, ale ono taky za mě záleží asi, kam se vracíš. Když jedeš na dovolenou na Bahamy a pak se máš

0: Tady Radio Zlín, taky odpolední show, tak víkend se nám pomaličku blíží. A my pro vás máme speciální tip na tenhle víkend. Je to akce, kde si můžeme dopřát koncert, pořádnou grilovačku, do toho si trochu zasportovat. V sobotu totiž bude den města Zubří.
1: Pozor, pozor, překvapivě je v Zubří.
0: Já už jsem myslel, že jezdí na náměstí.
1: Jo, no.
0: Jsem rád, že nám to ujasnil.
1: Není zač.
0: Nicméně to celé bude pojaté jako oslava 100 let tamního házenkářského klubu. Na telefonu v tuhle chvíli Štěpán Krupa z Handball klub Zubří. Tak nám prosím vás řekněte víc a začneme třeba asi u těch muzikantů. Kdo tam teda bude?
2: Tak na podiu se objeví například česká popová skupina Verona, před ní bude autorská písničkářka tady od nás Beskyt Kačí, objeví se taky Lucie Revival. A co se týče sportovního programu, tak jsme si pro naše fanoušky a hosty Dne města Zubří připravili takzvaný fanfest, ve kterém budeme grilovat speciality. Jsou připravené sportovní aktivity, které budou řídit naši trenéři mládeže, a v rámci celého Dne města Zubří budou účastní všichni členové zubrského Ačka extraligového týmu. Budeme také prodávat výroční merch, který jsme si připravili pro naše fanoušky, a budeme také prodávat speciální almanach, což je bulletin, symbolicky má přesně 100 stran, které mapují bohatou historii našeho klubu, a potkáme se také na jevišti, představíme tam náš kádr a fungování klubu na příští sezonu.
0: Ok, ale abychom tam jako nebyli za úplně nýmandy, co o vás házenkářích jako nic neví, tak vy jste teďka hráli Valašský pohár, jak jste dopadli?
2: Valašský pohár byl jedna z částí oslav 100letého výročí. Na Valašský pohár přivítali maďarské, slovenské a rakouské týmy a domácí handball klub Rube Zubří se umístil na druhém místě. V sobotním finále jsme bohužel nestačili na reprezentanty svých zemí nabítý tým rakouské Fivers.
0: Jste teda jednak zmiňoval, že na tom dni města Zubří budete mluvit o plánech na novou sezónu, ale my to chceme vědět hnedka. S čím na ní půjdete?
2: Letos po roční odmoce se účastníme taky evropských pohárů, takže to bude sezona určitě nabitá a ambice týmu jsou zapracovat samozřejmě mladé kluky, kteří přicházejí ze staršího dorostu, a umístit se co nejlépe pro playoff, to znamená prvních 8 týmů postupuje do playoff a rádi bychom se do toho playoff znovu podívali.
0: To se teď dost docela mimochodem nabízí, protože v mužské extralize vás hned první zápas sezóně čeká u nás ve Zlíně. A to bývá docela vyhrocené derby. Jste rádi, že do toho spadnete takhle z ostra?
2: Jsme za to určitě rádi, protože házená je velice atraktivní sport a tady to krajské derby ze Zlína bude určitě hodně sledované. Zlín se dostal vlastně minulou sezonu opět do extraligy po několika letech, takže tam se ta házená určitě zvedla. Samozřejmě pro fanoušky tady to derby ještě tím, že se to hraje ve Zlíně jako první utkání, kde určitě bude hrát roli nějaká nervozita a velké očekávání od toho máme, takže se těšíme na tento souboj.
0: Vzhledem k tomu, že hrajete ve Zlíně, tak nebudu přát ani hodně štěstí, ale spíš jenom ať lepší vyhraje.

0: Já jsem si teďka nedávno tady na Hit Radio Zlín tak jako uvědomil, že už dlouho jsme tady neměli typ, kam o víkendu pravděpodobně nepojedete. Tak já tady jeden takový mám, jsem vyštrachal, teďka
1: ale nás čeká. Ale ten minulý se ti nepovedl, tyjo. To byla tehdy taková nějaká zajímavá jeskyně, někde je málo stupňů a já jsem tam chtěla fakt jet. No. A ty jsi mi to zkazil, tak schválně.
0: Já jsem nevěděl, že jsem sociopat. Ale prosím vás, skotské hry na Sichrově.
1: No počkej, no tak no. To já znám a mám to ráda a chci tam jet. Ano, ale opravdu.
0: Je to 3,5 hodiny
1: cesty. To nevadí, ale jsou to skotské hry, prostě teď to je skvělý.
0: Já jsem totiž jako přemýšlel, že si říkám, já o Skotsku vůbec nic nevím. A bude to prostě na zámku na Sichrově.
1: Prosím tě, Irsko, Skotsko, takže Guinness, rozumíš, nevím. To je moje, že jo?
0: Nevím.
1: Ty prostě takové ty sukinky barevné, dudy,
0: moment, co ještě jenom?
1: Whisky.
0: Sukinky?
1: No, jako ale jaké? Na chlapech.
0: No tak.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně? S podporou banky. komfort@group.cz.
4: Legendární hity švédské skupiny ABBA rozezní v pátek 5. září 2026 zámeckou zahradu v Holešově. Nezapomenutelné songy jako Dancing Queen, Mamma Mia nebo Waterloo v jedinečném symfonickém provedení zlínské filharmonie Bohuslava Martinů, Happy Band Orchestra a 4 zpěváků. Skvělá open air show pod širým nebem. Několik cenových kategorií od 650 do 1190 korun. Předprodej www.holešov.info.
5: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Aloha Twister a Aloha Zinger.
6: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
5: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
6: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
5: Více informací v restauracích KFC.
7: Natři to v Unihobby bílý malířský nátěr Bela 15 kg plus 15 kg gratis jen za 499 korun. Opakuji, 30 kg za necelé 5 kg.
8: Unihobby.
7: Rozumíme českým kutilům.
9: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
10: No jistě.
9: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
10: No jistě.
9: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
10: No jistě.
9: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
11: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.

0: No a tady na Hit Radio Z nám nezbývá, než se teda pro dnešek rozloučit. Odpolední show je tímto u konce. Budeme se na vás těšit zase zítra na pátek, ještě před víkendem od 15 hodin. No co dodat?
1: Počkej, ještě jednou, Pavle, víš, co je zítra za den?
0: Pátek
1: je, takhle to chceš poslat ven.
0: Takhle, takže ještě jednou, my se s vámi loučíme a zítra, pátek!
1: Je pátek, ano!

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Ve Zlíně je dnes a zítra uzavřená silnice podél Baťovy nemocnice kolem hlavního vjezdu. K urgentnímu příjmu i parkovacímu domu se tak dostaneme jenom z druhé strany od Příluk. Ve Vsetíně se hraje hokej, jezděte kolem zimáku opatrně. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
8: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Je 18 hodin, máme pro vás zprávy. Dobrý podvečer, přeje Lucie Daňková. Snadnější odstoupení od smluv na zboží nebo služeb uzavřených po internetu. Na webech bude od ledna takzvané tlačítko pro odstoupení. Novelu, která se týká také lepší ochrany spotřebitelů při uzavírání finančních smluv na dálku, dnes podepsal prezident Petr Pavel. Bezpečný návrat za volant. Zhruba 200 autoškol nabízí zvýhodněné kondiční jízdy pro rodiče na rodičovské dovolené a seniory. V Česku je 500 000 aktivních řidičů starších 65 let, doplňuje šéf asociace autoškol Aleš Horčička.
10: Ten náš projekt nemá za cíl je nějakým způsobem degradovat v tom, že něco dělají hůře než třeba ti mladí nebo ti běžní. Ono je to právě naopak. Senior za volantem je zodpovědný, je poctivý, má snahu nepodcenit nějakou dopravní situaci, ale má zároveň taky třeba i obavu z toho, jestli by neselhal za tím volantem. A to je, myslím si, velký aspekt, který je potřeba podpořit a to ten projekt by měl pomoci.
9: První lekci pod vedením zkušeného instruktora získají zájemci za 800 korun, druhou k tomu bezplatně. Registrace je na webu zpátkyzavolant.eu. Policistům v pátrání po pohřešovaném mladíkovi, který se ztratil na začátku srpna při bouřce na jezeře Most, pomohou psi. Pátrání bude zaměřeno na vyhledávání lidských ostatků pod vodou. Policisté doposud prohledali zhruba 70 hektarů podvodní plochy. Kanoista Martin Fuxa pojede na mistrovství světa v Poznani finále kilometru. Kajakář Josef Dostál dopoledne vstoupil do šampionátu hladkým postupem do semifinále závodu na 500 metrů, kde obhajuje titul. Do finále se dostala také kajakářka Barbora Betlachová na kilometru a přenosy už od zítřka nabídne ČT Sport.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
9: V průběhu večera a noci většinou jasná polojasná obloha, na východě a severovýchodě skoro jasné ráno, nejnižší teploty 20 až 15 stupňů, na Moravě a ve Slezsku bude chladněji, no a zítra nás čeká dopoledne slunečné počasí, odpoledne přibývání mraků, postupně přehánky, místy bouřky mohou být i silnější a nejvyšší teploty budou letní 28 až 32 stupňů, na západě Čech kolem 26.
11: 18. hodina odbyla, startujeme čtvrteční vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Michal Pospíchal s vámi, přeju dobrý den.

Tohle je velká pohodička, Jimmy Somerville, You Make Me Feel Mighty Real. Tohle byl otvírák pro čtvrteční vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Startujeme právě teď a až do 21. večerní vám tradičně budeme hrát ten největší výběr z 80. 90. i ty nejlepší hity milénia. No Doubt, It's My Life. To vám posíláme právě teď pro lepší náladu.

0: Fight Radio taky trocha té nostalgie. Elton John, Can You Feel The Love Tonight? Fantastická věc, znáte z Elvýho krále? Jo, jo, to byly chvilky plné emocí, když tahle píseň zněla. Možná si vzpomínáte, kde přesně se ve snímku objevila. Máme pro vás další nejen vzpomínkové písně, ale hlavně ty nejlepší z 80., 90. a milénia. Big Mountain, Baby, I Love Your Way. Obrovská klasika, která dostala názvu našeho hudebního speciálu Hit Radio Classic. I tohle vám za chvilku budeme hrát. Tak užívejte čtvrtek s datem 27. srpna.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz

0: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. A tabu. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Takzvanou podovolenkovou depresi v různých podobách zažívá většina lidí. Čím delší a povedenější dovolená byla, tím těžší může být návrat do každodenního režimu.
2: To podepisuju, s tím souhlasím, ale ono taky za mě záleží asi kam se vracíš. Když jedeš na dovolenou na Bahamy a pak se máš vrátit do, nevím, třeba do Bruntálu, tak to bolí. Ale když bydlíš na Havaji a letíš třeba na dovču do Prahy a pak se máš vrátit zpátky na Havaji, víš, cítíš to v tom, jo?
3: Já myslím, kdyby jsi bydla na Havaji a letěl do Bruntálu na dovolenou, takových asi moc nebude.
0: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jan.

Posloucháte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z minulosti, plný toho nejlepšího, co jsme našli v hudebním archivu. Brandy a AJ předělali známou píseň Phila Collinse. Tohle je originál, rok 1989, Another Day in Paradise. Velká legenda, na kterou jsme teď taky zavzpomínali v našem vysílání, ve kterém se vracíme zpátky v čase, abychom si připomněli ty nejlepší kousky historie. Pokračovat bude Jimmy Jameson. Tohle jméno znáte a ty melodie, které pode mnou zní, taky velmi dobře znáte. I'm Always Here. Písnička, při které se vám možná vybaví Pamela Anderson, Mitch Buchanan. No jo, pobřežní hlídka. Užíváme si prázdniny tady na Hit Radio. I'm Always Here. Hrajeme na Hit Radio Classic.

0: of a Lonely Heart. Tohle je skupinka Yes, kterou jsme teď taky připomněli tady na Hit Radio. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. No a do konce hodiny pro vás máme další skvělé hity. Tohle je Tarkan Šimárik. Písnička, která se objevuje na každém mistrovství světa v hokeji. Určitě znáte Kiskem, ta bývá puštěná na té kostce na ledové ploše v momentě, kdy je nějaké přerušení. Tahle kamera hledá páry a vyzývá je k tomu, aby si dali polibek. Často u toho hraje právě tahle písnička, kterou už za chvilku zahrajeme taky tady u nás na Hit Radio. Tak i takové budou příští minuty.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
4: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
3: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
5: Náplně hned.
6: Poslední táborák léta?
7: To jo, ale...

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Tohle je muzika, která nás dovedla až k 19. hodině. Jimmy Nail and No Doubt. Hladíte Hit Radio a hudební speciál Hit Radio Classic.
1: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. T-motor.cz.
3: Hey, this is Ava Max. All the hits.
0: Hit Radio. Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. Dál vám budeme hrát to nejlepší z 80., 90. a hity milénia. Michal Pospíchal s vámi. Hezký večer. Hit
4: Radio. Yo soy un pintado a mano, el precio depende.

0: Orange Blue, She's Got That Light. Tak to byla krásná romantická věc. Taky na tuhle strunu jsme si zadrnkali tady na Hit Radio. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. My vám nabízíme to nejlepší od 80. až po milénium. V tom výběru nebude chybět ani Madonna, Papa Don't Peach. Záležitost, kterou už pro vás máme připravenou. A vyrazíme si taky do Austrálie za partičkou Inexis, The Strangest Party. To je věc, která bude hrát taky v příštích minutách na Hit Radio. A doufám, že vám vyladí ten čtvrteční večer s datem 27. srpna.
1: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Ginto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. T-motor.cz.

Vrátili jsme se zpátky do 90. na taneční parkety roku 1997. Tehdy jste měli možnost od léta tančit právě na tohle. Entrance přispěchali s písničkou DISCO, jinak tedy disco. Tak pokud jste si chtěli pořádně zatrsat na něco moderního, zašli jste za DJem a objednali si právě tuhle písničku. Jinak je to předělávka od Otavana, pochopitelně ten originál je z roku 1979, na to bychom neměli zapomenout. Každopádně i tahle verze sklidila obrovský úspěch, no a právě té původní singlovce od Otavana dala takový druhý dech a znovu se vrátila na trendové příčky světových hitparád. Nitty Nosty Girl, tak to je další připravená písnička, no a za chvilku taky Cliff Richard Dreamin, i to vám můžu slíbit, ladíte Hit Radio. Woo! Little Nasty Girl.

0: Tak tohle je fantastická melodie, kterou jste určitě poznali. Brian Adams, Cloud Number 9. Věc, kterou pro vás máme nachystanou na Hit Radio. I tohle vám budeme hrát do konce hodiny. Stihneme dát prostor Natalie Imbruglie, Shiver, taky Love Message, to je interprety píseň. Budou to chvíle plné nostalgie, tak díky, že ladíte Hit Radio a hudební speciál Hit Radio Classic.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
2: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích?
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať vám neuletí!
4: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
6: firma na zážitky.cz.

0: Vrátili jsme se zpátky na diskotéky, kde jsme pářili na Love Message. Tohle je čtvrteční hit Radio Classic.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
5: Hey, I'm Dua Lipa.
6: Hi, I'm Lenny Kravitz.
0: Posloucháte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z 80. 90. a milénia. Máme pro vás dalších 60 minut. Michal Pospíchal, hezký večer.

jste v kinech viděli snímek Michael. Tohle bylo zhudebnění Michael Jackson, Blood on the Dance Floor a další velká hudební vzpomínka tady na Hit Radio v hudebním speciálu Hit Radio Classic, kde vám hrajeme to nejlepší z našeho hudebního archivu. Tam jsme brouzdali a našli třeba i písničku, kterou začínalo vysílat MTV. A taky s ní končilo svou hudební kariéru. Tohle jsou Buggles, Video Killed the Radio Star. To velmi dobře znáte a už za chvilku vám to zahrajeme v kompletním znění z té české muziky. To bude skupina Zoo, hitovka Už se blíží čas sluhů. No a třeba Passion Fruit, může být Wonderland. I to pro vás máme a už za chvilku vám to v playlistu dáme. Tak užívejte čtvrteční večer.

No tak tohle je opravdová klasika, Rick Springfield, Jessie's Girl, to jsme hráli na Hit Radio. A takhle fantasticky vám budeme hrát i do příštích minut. Tohle znáte, Chris Deber, High on Emotion. Perfektní záležitost, tak tomu přidáme irskou dívčí skupinu Course Irresistible a také Emilia Kiss by Kiss, i s tím můžete do konce hodiny počítat.

Tak tohle byl slibovaný hit Kiss by Kiss Emilia, interpretka, která nás dovedla až ke 21. hodině. To je konec dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic, ale nezoufejte, pokud máte rádi 80, 90 a taky výběr těch nejlepších hitů milénia, naleďte si nás zase zítra. Tradičně úterem 18. hodiny totiž odstartujeme další čerstvé vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Tak se budeme těšit, teď uživejte čtvrteční večer taky s dalšími hity Hit Radia. Za chvilku Činasky, Láska a data, velká hudební vzpomínka, Miley Cyrus, End of the World, no a do třetice slíbím Black Eyed Peas, I got a feeling. I to rozproudí krev v žilách v ten čtvrteční večer.

0: whatever.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. Komfort-group.cz

0: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
0: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
4: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
1: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu

Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.